Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
1: Chytrá

Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné ráno, za chviličku 6. hodina a první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Novela o veřejných rozpočtech se vrací do sněmovny. Senátoři v ní prosadili přísnější podmínky proto, aby vláda mohla navyšovat státní výdaje nad schválený rámec. Horní komora chce mimo jiné posílit parlamentní dohled nad vládními financemi a omezit nezapočítávání miliardových investic do dopravních staveb přímo do rozpočtového schodku. Dovolená v chorvatských kempech se letos výrazně prodraží. Podle analýzy německého automotoklubu vzrostly tamní ceny meziročně o 12% a Chorvatsko se stalo vůbec nejdražší zemí v Evropě. Noc v hlavní sezóně vyjde tříčlenou rodinu s karavanem v průměru na 73 euro, tedy 1760 korun. To je o poznání více než v tradičně nákladnějších destinacích, jako je Itálie nebo horské Švýcarsko. A pojďme také jako již tradičně na mistrovství světa. Angličané zahájili své vystoupení výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky vítězů dal Harry Kane a v historii šampionátu už má 10 gólů, čímž vyrovnal anglický rekord Garyho Linekera. Do svého 6. turnaje vstoupil Cristiano Ronaldo, ale s horským pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1-1. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v 5. minutě nastavení a aktuálně se nachází už v nastaveném čase utkání mezi Uzbekistánem a Kolumbií, kde vede Kolumbie 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Stavba roku kraj Vysočina 2025 má své vítěze. Celkem se rozdalo 21 ocenění. Hlavní cenu získala třeba Horácká multifunkční aréna Jihlava, Jihlavský obchvat Východ, cyklostezka Chotěboř, Bílek nebo most v Hřebníku. Čestného uznání se pak dočkala oprava a modernizace pavilonu číslo 9 Havlíčku v Brod nebo parkovací dům pro nemocnici Třebíč. Více info máme na webu. Dnes bude na Vysočině převážně oblačno, i když ráno a dopoledne může být lokálně i ještě menší oblačnost. Během odpoledne by pak měly dorazit četnější přehánky a objevit se může i bouřka. Teploty se dostanou k 25 stupňům.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A Filipem.
2: Krásné ráno.
1: Krásné ráno. Je tady s námi stále Filip. Je tady s námi i Jasmin.
3: A je tady s náma i Michal.
1: Ano, a už to voní víkendem, už to cítíte?
3: Čtvrtek, malý pátek, ano.
1: Už se to blíží. No tak jsme rádi, že jste si nás pustili. 6 až 9 snídaně šampionů. No a začneme něčím horským. Tady je Dan Barta, On My Head. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Mazliku, 6 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio. Tohle je čtvrteční snídaně šampionu. Mě by zajímalo, jestli taky znáte ten pocit, když se předchozí den nacpete a druhý den až třeba večeříte. Zažili jste někdy?
1: Ne, já mám hlad furt.
0: Fakt? A co ty?
2: Já mám taky hlad furt, teda, ale já se většinou strašně přežeru k obědu a pak k večeři.
0: Já teda mám taky hlad furt, ale já jsem byl včera pracovně na firmní akci, všude jídlo, extrémně jídla, Míša se nacpal a já teda musím říct, že já teda rozhodně dneska snídat a asi ani obědvat nebudu, ale tak není to o mně, tak mě by zajímalo, co budete snídat vy dva.
1: Já už snídám. Já tady mám jogurt s mysli a nějakým převarem, nebo jak se tomu říká.
0: Jako bude to dobrý, ale vypadá, že už to někdo jed.
1: No tak je, ano, je to, ne, je to hezký, je to rozjedený. No takže já takhle, co ty?
2: Postrádám inspiraci vždycky, vždycky řeknu, začnu den zdravě a pošlu tam nějaký pečivo vždycky. Takže většinou anglický rohlík a koláček, abych si dal slaný i sladký a pak podle toho taky flípek vypadá, no, nedá se nic dělat.
0: Já jsem říkal, že teda budu asi až večeřet, ale jak jsi zmínil anglický slaný rohlík, tak ten, na ten by se místo našlo.
2: Takže neušetřím dneska zase.
0: Asi ne.
2: Frišto.
0: Asi ne. No a co snídáte vy? Co snídáte vy? To nás zajímá, nebo respektive, co snídáte, lomeno, co byste si dali k snídani?
1: Dneska je mimochodem den gastronomie, takže klidně se po tom jídle takhle pojďme pobavit. Je čeká nás minuta šampionů. Máme 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás, ve kterých chceme vědět klasicky. Jak se jmenujete, odkud jste a teda ta poslední věc. Co byste si rádi dali vs. co reálně snídáte.
0: 777-937-777, pošlete nám to SMS-kou nebo na WhatsApp, no a my k vám posíláme další hity. Tohle je Benson Boone, hezké ráno.

0: 10 minut po 6. posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Ptali jsme se vás, co snídáte, lomeno, co byste si ideálně ke snídaní dali. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Andrea České Budějice bude mít jogurt, ale dala by si radši něco slaného.
0: Dominik Ostrava, snídaně bageta z automatu.
1: Roman Turnov, dneska snídaně od babičky, buchty a kafe, ale těší se na all inclusive dovču.
0: Hezký. Míša Třebíč, každé ráno už asi rok to stejné, rozmačkaný banán, jogurt, vločky, ovoce, ještě se jí to neomrzelo.
1: Marila Žďár snídá každý den to samé, oříšky, vločky, ovoce z kořice, chia semínka, med a jogurt, ale měnila by.
0: Bára Chomutov, ovesná kaše.
1: Panda Nymburk jde do Poděbrad na kole pro rohlíčky.
0: Květa Těčín snídala volské oko na slanině a chuť by měla na plátek krkovice na grilu.
1: Bára Chomutov, každý den ovesná kaše s ovocem a tvarohem.
0: A ještě hlasovka od Toma, pojďme na to.
2: Ahoj, jsem Tomáš. Nejradši bych si na snídaní dal koleno nebo pečený prasátko. Ale jelikož stávám libovolně 3., 2., 5., 6, tak snídám, co po ruce je, ale až za hodinu nemůžu hned jest. Čau Tom, střebíče.
1: Prasátko.
0: Já jsem říkal, že jsem teda nadspanej ze včerejší firmky, jo, ale podle těch zpráv, co jste psali, asi bych našel něco, nebo 100% bych našel něco, co by se mi do bříška ještě vešlo. Tak děkujeme za inspiraci a posíláme k vám další hity. Tohle by vás mohlo bavit, Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes.

0: Coldplay, Není nikdy dost. Viva la vida na Hit Radio. 7:02. Michal, Jasmin a Filip s vámi. Krásné ráno.
1: Dámy, hlavně. Představte si, že porodíte dvojčata. A potom zjistíte, že každý z nich má jinýho tátu. Jestli se to zdá nereálný, tak ne, stalo se to v Brazílii. 19-letá Brazilka porodila dvě děti, dvojčata, ale každý má jinýho tatínka. A než začnete přemýšlet, jak je to možný, tak vědci potvrzují, že je to fakt jako výjimečná situace, hodně ojedinělá, ale že se opravdu může stát. A jak se může stát, jo? Když jste až moc společenský během posledních 24 hodin. Jo, když tam něco s někým, ale s vícero někým, tak to tělo vytvoří nějaký takový strom zvláštní v tom vašem těle a může se tohle opravdu stát, takový rodinný strom.
0: Já zírám, takže jestli to správně chápu, takže byla jedna Brazilka, byly dva chlapy, Brazilka měla hodně produktivní den a teďka vlastně teda jsou oba dva tátové toho jednoho dítěte.
1: Udělali si i DNA test, opravdu to tam je, jsem zvědavá, jak budou vlastně probíhat jako rodinný oslavy a tak, no je to zajímavý, je to zajímavý.
0: Tak ono to je zajímavý už třeba od porodu, že jo, když tam přijdou jako oba dva.
1: Každý může držet aspoň za jednu ruku,
0: přesně,
1: že?
0: Tak to má to spoustu výhod. Nicméně námět na novej celovečerák, jak vyšitej, mohlo by se to jmenovat třeba jeden den, dvoje alimenty.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady aktuální info z Třebíčska. V Mysli Bořicích došlo ke střetu osobního auta se zvěří, tak tam dávejte pozor. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak šťastnou cestu a pohodu za volantem.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

0: I'll be waiting. I na Rehab, Hit Radio 6.29. A Filip má ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: V Thajsku museli policisté zakročit proti opicím, které kvůli horku vnikly do akvaparku. Desítky makaků obsadili tamní bazény a skluzavsky, čímž vyděsili personály návštěvníky. Odchytová služba musela zvířata lákat na kousky ovoce a ochlazenou vodu, aby je bezpečně vrátila zpět do nedalekého lesního rezervátu. Kuriózní podvod řeší policie v Japonsku, kde muž prodával zájemcům falešné lístky do vesmíru. Tvrdil, že zastupuje soukromou vesmírnou agenturu a nabízí exkluzivní místa na příští let kolem měsíce. Od důvěřivých nadšenců stihl vybrat stovky tisíc korun v přepočtu, než si jeden z poškozených ověřil informace přímo u úřadu. No a v Německu zažívají nečekaný boom prodejní automaty na klobásy. Chovatelé a řezníci tak reagují na měnící se nákupní zvyklosti lidí, kteří chtějí mít přístup k čerstvému masu i mimo otvírací doby obchodu. Automaty se těší obrovské oblibě, zejména v menších městech a na venkově.
0: A to je geniální teda za mě.
3: Jako mně se tohle taky líbí, brala bych to klidně i u nás.
0: Si představ, že chceš o víkendu grilovat a všude mají zavřeno, což se stává, jo, tak co s tím, jo? No tak prostě jdeš do automatu, hele, ty Němci, ty skopčáci mají za ušima. Pozor. Pojďme na muziku, teď něco, na čem jsme vyrostli. My, nechci říct starší, ale pokročilejší, album PES, rok 1999, tohle jsou Vodopády a chaos.
3: Já pokročilejší nejsem a taky to znám, taky to miluju a taky jsem na tom vyrostla, takže pro všechny.
0: Tohle prostě musí znát úplně všichni a já se ptám, jsou tu nějaký moji ľudia? Tak po mé Vodopády, hezké ránko.

0: Chvíle po půl sedmé si dáváte čtvrteční snídaní šampionu na Hitrádiu. Dobré ránko. Jaké druhy mléka znáte? Co, Jasmin, budeš hlasem lidu?
1: Dobře, tak na to jsem možná expert. Takže, krávský mlíko samozřejmě.
0: Jasně.
1: Potom ovesný, to piju nejčastější já. Mandlový, kokosový, bezlaktózový, no.
0: Takhle, shodneme se na tom, že těch druhů mléka je spoustu. A pozor, na trhu je nové mléko.
1: Ale?
0: Švábí mléko.
1: Ne.
0: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Pro vás, kdo jste si zesílil rádio, Švábí mléko. A je to nová super potravina, světová super potravina. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
1: Počkej, ne.
0: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. A produkuje to mléko specifický druh Švábů pro svá mláďata. No a vědci teďka přišli na to, že je opravdu výživný, mnohem víc než klasický mléko.
1: To je hrozný, ale jako já jsem teďka na to tady koukám a že je prej strašně těžký z něj vůbec to mlíko jako dostat, jo? Že když budeš chtít nějaký švábí kapučo, tak je fakt těžký to mlíko z toho dostat, ale.
0: No mě by zajímalo, já teda otevřu Pandořinu skřínku, já jsem schopnej, když na to přijde, si vzít krabici mlíka, litrovku a normálně ji tam poslat, jako jo, když mám chuť, tak by mě zajímalo, kolik švábíků by bylo potřeba, aby byl Míša uspokojen, jo.
1: Já rozhodně uspokojená nejsem z téhle informace a přijde mi jako strašný, že vždycky, když se objeví něco, co má být nějaká super potravina a máte to v tom názvu, má to být super prostě, tak je to buď drahý nebo hnusný, anebo je to tady šváb prostě.
0: A já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo, žena křičí, miláčku, v kuchyni je šváb a ty, mega drahá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na silnicích Vysočiny buďte opatrní, aktuálně hlásíte nehodu na Třebíčsku. V Myslibořicích došlo ke střetu osobního auta se zvěří. Tak tam dávejte pozor. Šťastnou cestu všem.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Nová muzika ve vašem playlistu End of Beginning na Hit Radio v 6.49. My jsme se tady před malou chvílí bavili o nové superpotravině švábím mléku a já bych ještě u téhle havěti na chvíli zůstal. Takhle, všichni víme, že rockeři z Rolling Stones jsou už trochu dinosauři, ale teď to mají vědecky potvrzený.
1: Jak?
0: Vědci po členech téhle kapely pojmenovali pravěký hmyz, jo, konkrétně pravěký pošvatky, který žili na Zemi před 100 miliony lety, což znamená, že jsou o pár let starší než Mick Jagger nebo Keith Richards.
1: Pošvatka Micka Jaggera, no tak to je skvělý.
0: Jako zní to hrozně, no, zní to strašně, ale já si říkám, máme tady v České republice taky nějakou takovou jako hudební stálici, která by mohla být taky pojmenovaná po nějakým pravěkým hmyzu.
1: Tak stále vystupuje třeba Helča Vondráčku, že?

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Viany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné čtvrteční ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Policejní zásahy proti úplatným komisařům komplikují život uchazečům o řidičské průkazy. Po vlně zatýkání na radnicích je totiž zkušebních komisařů kritický nedostatek a budoucí řidiči čekají na závěrečné jízdy i několik měsíců. Například v regionu Praha Západ zůstali po zásahu na Černošickém úřadu z původních 12 komisařů pouze 3. Autoškoly proto nestíhají odbavovat studenty a termíny zkoušek se odsouvají až na konec léta. Počet dopravních nehod řidičů nad 65 let v Česku dlouhodobě roste. Podle datové analýzy je hlavní příčinou zejména stárnutí populace a s ním spojený vyšší počet seniorů za volantem. Mezi nejčastější prohřešky starších řidičů patří nedání přednosti v jízdě a zmatečné chování, způsobené nepozorností či zdravotními komplikacemi. Experti však upozorňují, že kvůli vyšší fyzické zranitelnosti končí nehody seniorů dvakrát častěji tragicky než u mladších ročníků. A pojďme také na sport. Los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu určil, že Viktoria Plzeň se ve druhém předkole Evropské ligy utká s norským Tromso. A fotbalisté Hradce Králové ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Zatím není jisté, zda se oba celky v této fázi soutěží opravdu představí. UEFA totiž ještě může upravit nasazení českých klubů do předkol kvůli Karviné, kterou etická komise fotbalové asociace ČR kvůli ovlivňování zápasů v pondělí vyloučila z nejvyšší soutěže. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Policisté z Havlíčkova Brodu hledají svědky nehody Kluzáku v Lidické ulici. Stala se u čerpací stanice v neděli 31. května krátce po 15:30 odpoledne. Stroj se tam při přistávacím manévru zamotal do drátů, dopadl na silnici a poškodil i část vybavení čerpací stanice. Pilot byl se zraněním převezený do nemocnice. Jestli máte nějaké informace, obraťte se prosím na linku 158. Teplota na Vysočině jde postupně nahoru. Dnes v maximech naměříme do 25, v sobotu až 33. Jinak nás dnes čeká také větší oblačnost a odpoledne by měly dorazit četnější přeháňky, objevit se může i bouřka.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Dobré ránečko.
6: Hezký čtvrtek.
7: Snídaně šampionů.
5: Už čtvrtek, taky z toho máte takovou radost lidi, my tady ve studiu ohromnou.
6: Zeptám se vás, jak jste na tom s druhýma šancema? Dostali jste někdy druhou šanci nebo dali? Přemýšlejte o tom, rozjímejte, zůstaňte s náma, protože za chvíli vás budeme potřebovat.
5: Já už začal. Tak za malou chvíli teď Pharrell Williams a Happy pro vás všechny, hezké ránko.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Za mě asi jeden z nejpozitivnějších songů na téhle planetě. Pharrell Williams, Happy na Hit Rádiu, 6 minut po 7. Dobré ránko.
1: Druhá šance, to je taková zvláštní věc, jo. Že když ji dostane někdo jiný, tak si často říkáme, že si ji ani nezaslouží. A když ji dostaneme my, tak je to najednou ta nejlepší věc na světě. Naši hráči dneska

0: To je hlas. To je Pink. A to je Hit Radio. Čtvrt na osm a minutka k tomu. Tak co, dostali jste někdy druhou šanci, nebo dali jste někdy druhou šanci?
1: To byla otázka, naše otázka vaším směrem a vypadá to, že jo, že jste v tom celkem zběhlí. Pavel teda, to se netýká jeho, ale píše, druhou šanci dostávají všichni v extrémních proměnách. To je fakt a na to teda ráda koukám.
0: Extrémní proměny, to je nějaký seroš, nějaký pořad, ne?
1: To je pořád, kdy tam lidi hubnou z klidně 200 kil za rok vždycky.
0: Taky píše Danča, před 21 lety jsme si s přítelem dali druhou šanci a včera jsme oslavili výročí svatby, krásných 20 let a máme 3 syny. Ano, tak jak jsem se bavil, opravdu někdy ta druhá šance může mít smysl.
1: Někdy se to povede. Klára píše, zdravíčko do rádia, druhou šanci jsem dostala. Po těžké, nezaviněné nehodě se mi z toho zázrakem podařilo dostat, i když prognózy nebyly vůbec dobré. Děkuju za druhou šanci tam nahoru, jste skvělý, Klára.
0: Tak děkujeme taky nahoru, že tady Kláru máme. Píše i Petr, Peťa, ve vztahu rozešli jsme se, po půl roce se dali zase dohromady a dneska máme 2 děti. Naštěstí moje druhá šance dopadla líp než první pokus.
1: Pája ještě píše, já jsem druhou šanci dostal sám od sebe. Po 40 jsem začal běhat, zhubl 20 kilo a zjistil, že ještě není pozdě něco změnit. A to se mi líbí a vlastně klidně bych si tuhle tu myšlenku jako ze dneška odnesla.
0: Takže když to tak jako sčotnem, jo, když to jako sečtem všechno, tak to vypadá, že ta druhá šance opravdu má smysl. Mm-hmm. Tak pokud třeba aktuálně přemýšlíte vy, jestli tomu, kdo vás naštval, jestli tomu, kdo vám udělal tohle nebo tamto dá druhou šanci, tak pojďme to zkusit. Víme, jo, je to těžký, víme, ale pojďme to zkusit. No a další šance, jak vám o kousek zlepšit ráno, přichází právě teď. Damiano David na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Damiano David, Kus Itálie na Hitrádiu v 7.21. Hezké ráno.
1: Do konce téhletý hodinky zbývá ještě spoustu času. Probereme například bizarní stávky, to je jako velký vrchol, na to si počkejte. Ale hlavně pro vás budeme mít voucher v hodnotě 5000 korun do Levels v My House of Fun. Čeká vás rychlá pětka a to už za chviličku.
0: A co vás taky čeká, tak je další skvělá muzika Sia, Gimme Love. A zvládneme i Avicího Hej brácho. Za malou chvíli tady na Hitrádiu, hezké ránko.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, připomínáme ale uzavírku na Pelhřimovsku. Neprůjezdná je silnice z obce Koberovice přes Hojanovice na hranici okresu. Opravují tady povrch silnice.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: 7.32. Tohle je čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů. Avicii, hey brother, s vámi Johan, Karel a Vendula. Abychom to vysvětlili, tady náš zprávař Karel nám udělal kafe a někde vyhrabal hrníčky se jménama lidí, kteří tady vlastně vůbec nepracují, kde jsi to našel.
1: No bylo to v šuplíčku, no tam jich je víc, ještě jste mohli být Markéta, anebo tam byl ještě Pavel.
2: No, Libor.
0: No protože prostě přišel a teďka drží ty hrníčka a ty jsi byl úplně rozzářený a hele, vlastně. Co jsem vám udělal, takže já mám Johana, ty máš
2: Vendulu
0: a tady Filip má Karla.
1: Karel, no.
0: Tak Kájo, pojďme na ranní update. Ranní
1: update. Tak Kaja jde servírovat, švýcarská pošta propustila po 42 letech doručovatele Daniela Taverneyho, protože nosil balíky zákazníkům až k bytovým dveřím. Vedení po něm totiž požadovalo nechávat zásilky pouze u hlavního vchodu budov, aby šetřil čas. No tenhle pošťák nařízení porušoval záměrně, aby chránil balíčky před zloději v domech. Každopádně odbory to zkritizovaly a pošta slíbila případ znovu přezkoumat. Cestovatel ze Slovinska sdílel své nadšení z toho, jak snadno lze v Asii fungovat bez hotovosti. Pomocí QR kódu v mobilu dokázal zaplatit i u toho nejmenšího stánku s pouličním jídlem. Podle jeho slov jsou tyto platební systémy o celá léta napřed před většinou západních zemí. Nová prémiová značka drůbežích vajec vzbudila v Japonsku obrovský spotřebitelský zájem. Slepice jsou krmeny speciálně rýžovou stravou, což způsobuje, že jejich žloutek nemá žlutou barvu. Žloutky jsou totiž dokonale sněhobílé, což kuchaři využívají pro vizuálně zajímavé dezerty. Tak co dali by vy jste si vlastně celé bílé vejce?
2: Tak je to minimálně divný, tak žloutek má být prostě žlutej.
3: Já si přemýšlím, k čemu to je, no přesně. Já si myslím, že tohle je pro český babičky absolutní noční mura. No. Babičky prostě chtějí, aby žloutek byl oranžový jak pouliční lampa a v Japonsku dostaneš ke snídaní sádru. No.
0: Představ si dneska tu pomazánku, co jsi měl, že by byla sněhobílá. Věřil bys jim, že je vajíčková?
3: Já bych nevěřil, že to je vůbec jako poživatelný. Jo?
0: Pojďme soutěžit. Máme pro vás herní voucher do Levels of My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Black Eyed Peas se ptají Where is the love? A my se ptáme, kde je zábava, na to samozřejmě víme, to je v Levels My House of Fun. Rychlá pětka. Celý tento týden soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun právě sem.
1: Že tam je zábava, můžu potvrdit, nedávno jsem tam byla, už teda po několikátý, ale tentokrát to byla rozlučka se Svobodou mojí kamarádky a je to místo v Praze, kde se opravdu jako nenudíte, jo, je tam přes 150 arkádových her, minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, taky bary, diskotéky, no prostě je tam všechno.
0: No a kdo si tohle možná užije, bude Mája, která je s námi ve vysílání, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré
1: ahoj.
0: Ráno. Ty jsi napsala, ahoj, můj praštěný brácha by chtěl jít gamblit do Prahy a užít si to. Děkuju, praštěná ségra Mája. A já se ptám, máš tam praštěnýho bráchu Lukáše?
2: Ano, pozdrav, dobré ráno.
0: Dobré ahoj. Ráno, lidi. No tak si zasoutěžíme takhle, budete dva na dva takzvaně, vy dva na nás dva. Jo, tak jdeme na to, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Která tekutina tvoří většinu lidského těla?
2: Voda.
0: Bez váhání.
1: Zandál.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tak lidi, jak se jmenuje slavná postava z kouzelnického světa s jizvou na čele?
2: Harry Potter.
0: Nemusel jsem pouštět ani odpočet. Vy jste neskutečný.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Těžká otázka. Z čeho se vyrábí asi olivový olej?
2: Asi z olej.
0: To je divný.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se říká mláděti kočky?
2: Kotě.
0: Aha, a pojďme na pátou otázku.
1: Která země je největším sousedem České republiky na západě?
2: Německo.
1: Jo! Ježiš,
0: to je hezký. Májo, Lukáši, vy jste skvělí, vy jste fakt borci. Je to vaše. Zeptám se, vyrazíte spolu, nebo vezmete rodiče, nebo jak si to podělíte, co?
2: Vyrazíme spolu i s rodičema a skvěle si to užijem.
0: No paráda.
1: Moc tak gratulujem.
0: Tak si to užijte.
2: Děkujeme.
0: Moc gratulujeme. Voucher na 5000 do Levels My House of Fun posíláme a teď už vám přejeme hezký den. Mějte se, ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.
0: Poslední voucher pro vás budeme mít zítra okolo 7:30 tady na Hit Rádiu.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Máj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
3: Hit Rádio Vysočina.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jak

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Krásné ráno ve 7:45.
1: Asi už víte, že veřejnoprávní média chystají stávku a my jsme se potom kvůli tomu podívali i na nějaký další. Jo. A našli jsme stávky, které jsou dost ujetý. Třeba stávka skřížených nohou. Mm-hmm. Co to bylo zač? Na to si počkejte.
0: No a samozřejmě víme, že nás hladíte i na cestách. Jak to vypadá ve čtvrtek ráno na silnicích, poradíme, bude aktuální doprava. No a samozřejmě přidáme i další písničky. Alex Warren, Ordinary. Za moment, tady na Hit Radio.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na silnicích Vysočiny aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, připomínáme ale uzavírku na Velhřimovsku. Mezi Křelovicemi a Červenou Řečicí probíhají práce na silnici, silnice je neprůjezdná.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Velká věc z tanečních parketů Guru Josh Project Infinity na Hit Radio v 7.57. Dobré ránko, šampioni.
1: Naše veřejnoprávní stanice oznámily na pondělí stávku, to víme. Jak to bude vypadat, to necháme na nich. Víme teda ale, že pořady budou mít různé změny, kromě dětských pořadů. Nicméně, podívali jsme se do historie a zjistili jsme, že oproti nějakým jiným protestům běžná stávka vypadá jako celkem nudně, jo. Tak třeba se přemístíme do Paříže. Tam stávkovali takzvaný dampipy, tedy dámy, které obsluhovaly veřejné toalety třeba na nádražích. A tak si jim opravdu říkám. No a když někdo zoufale hledal záchod a tahle paní tam stávkovala, tak jste měli jako smůlu, že jo? A to si nechcete zahrávat s takovýmhle dampipy.
0: Ona se prostě šprajcla a řekla, neporadím, ne.
1: Když zůstaneme v té Francii, tak tam jenom o pár let dřív stávkovali číšníci, nejenom teda za lepší podmínky, ale za to, aby mohli nosit knír.
0: Proč by nemohli nosit knír, jakože jim to padlo do kafe, který nosili, no těžko říct.
1: Vybojovali si to každopádně. Pak třeba na Islandu, a to se vám ženy bude líbit, hlavně ženám, v roce 75 si vzalo až 90% žen volno úplně od všeho, jo. Od práce, domácnosti, péče o děti, a Island vlastně během jedinýho dne zjistil, jak strašně moc jsou ty ženský potřeba a kolik toho vykonávají, takže díky. No a pak je tu třeba taková Kolumbie. To mě baví hodně, tato stávka. Možná je to taky návod pro nás ženy. Tam vyhlásili ženy takzvanou stávku skřížených nohou.
0: Pane bože.
1: A šlo o to, že prostě oznámili partnerům, že dokud se neopraví příšerná silnice, která vede do města, tak doma teda jako nic.
0: Já si dovedu představit, jak by to vypadalo tady v Čechách, no. To by teda porodnost klesla čistě na nulu.
1: Ale tam to zafungovalo a opravdu silnice, hele, šupem opravená a doma
0: tak
1: dobrý.
0: Jako ty stávky, asi to má nějaký smysl. Mně se teda takhle nedávno šprajsla dcera, jo. Hele, to ti byla stávka. To ti byla stávka, bylo to teda krátkometrážní pořad, měla asi 12 minut, ale já jsem měl pocit, že to nikdy neskončí. Nikdy.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Diany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné čtvrteční ráno, minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Podávání návykových látek lidem bez jejich vědomí by se mohlo stát samostatným trestným činem. Vládní koalice odeslala do sněmovny návrh novely trestního zákoníku, který reaguje především na tzv. Drink spiking, tedy tajné přimíchávání drog do nápojů, jídla či jejich injekční aplikaci. Podle autorů je cílem pachatelů oběť znehybnit, okrást nebo sexuálně zneužít. Základní sazbě by za to hrozil rok vězení v případě úmrtí oběti až 10 let. Česko v letní sezóně, podobně jako v minulých letech, posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a také Bulharsku. A pojďme znovu na fotbal. Angličané zahájili své vystoupení na mistrovství světa výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky vítězů dal Harry Kane a v historii šampionátu už má 10 gólů, čímž vyrovnal anglický rekord Garyho Linekera. Do svého 6. turnaje vstoupil Cristiano Ronaldo, ale s hořkým pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1-1. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v 5. minutě nastavení a Kolumbie zdolala Uzbekistán 3-1. Dnes hrají samozřejmě svůj druhý zápas také Češi, a to od 18 hodin proti Jihoafrické republice. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Stavba roku Kraj Vysočina 2025 má své vítěze. Celkem se rozdalo 21 ocenění. Hlavní cenu získala třeba Horácká multifunkční aréna Jihlava, Jihlavský obchvat Východ, cyklostezka Chotěboř Bílek nebo most v Hořebníku. Čestného uznání se pak dočkala oprava a modernizace pavilonu číslo 9 Havlíčku v Brod nebo parkovací dům pro nemocnici Třebíč. Více info máme na webu. Dnes bude na Vysočině převážně oblačno, i když ráno a dopoledne může být lokálně i ještě menší oblačnost. Během odpoledne by pak měly dorazit četnější přehánky a objevit se může i bouřka, teploty se dostanou k 25 stupňům.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
6: Jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: A tak vám přejeme hezké ráno.
4: Ahoj.
7: Snídaně šampionů.
3: 4 minuty po osmé, aktuální čas s vámi Michal, Jasmin a taky Filip. Ahoj Filo.
8: Krásné ráno.
4: 3/4 žen chtějí, aby jejich muž měl jednu určitou fyzickou vlastnost. Dokážete si, pánové, tipnout, která to je?
3: Asi nechcem tipovat, necháme se podat.
4: Tak za chviličku si to řekneme, OK?
3: Bruno Mars, další muzika pro vás, hezké ráno.
1: Hit Radio Vysočina.

0: nevím, jak to teda vypadá, já jsem ho neviděl na jího ještě, ale má bříško jako já takový? Jako?
1: Ne, nemá sixpack, ale není ani tloušť.
0: Tak jako akorát.
1: Je normální a já naopak, jako já jsem nevyhledávala ani ty svaly, ke mně ty svaly prostě přišly nějakým způsobem, jo, ale prostě ne.
2: Máme smůlu, Michale.
1: Nikdy jsem je nevyhledávala, nicméně, co by, kde jste museli snížit nároky?
0: 777-937-777, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete jako zprávu, my se k tomu vrátíme a teď k vám letí další hity. Rozalin, Snap na Hit Rádiu 8.11, dobré ráno.

0: Tenhle chraplák milujeme. Anastasia, Left Outside Alone. Hit Radio chvíli po čtvrt na devět. Dobré ránečko.
1: Ženy chtějí muže, který má přesně 183 cm. Tři čtvrtiny žen chtějí takovýhle chlapa. Jenže průměrný český muž má 180 cm a tak spousta žen ty svý nároky musela snížit a nás zajímalo, v čem jste vy doma ve vašem vztahu museli ty svý nároky taky snížit.
0: Píše třeba Péťa, hezké ráno, vždy jsem lpěla, aby můj partner byl nekuřák. Sice to není nic fyzického a před 3 lety jsem od toho ustoupila a doteď nelituji, jinak má vše nej.
1: Alča, já jsem chtěla romantika. Dostala jsem chlapa, který mi jednou k výročí koupil motorovej olej. A tak zase, jestli se ti hodil, že jo? Tak co?
0: To se hodí. Taky píše Klaudie. Ahojky, tak asi se mi budete smát, ale já nemohla mít přítele, který měl na noze ten druhý prst delší než palec. Když jsem ho pak viděla bez ponožek, byl konec. Blázen, no, ale potkala jsem muže a opravdu stál za to, že jsem přimhouřila očko a už ho mhouřím 27 let a jsem za to strašně ráda a Filipe, mě by zajímalo, proč se zdíval teďka na nohy.
2: No, protože já vím, že já mám delší ten prst než palec, že jo.
0: Ty jsi sezul.
2: Ne, já mám celou dobu, já totiž hrozně rád chodím na boso, prostě takhle, kdekoliv. Já jsem takovej prostě jako Steve Jobs.
0: Super, já jsem si říkal, co to je.
1: Ale tohle s tou nohou, to je jako celkem obvyklá věc a jeden z mých kamarádů, tak ten to tak má, že když si hledal partnerku, tak on se kouká na ty nohy a jakmile máš ukazováček delší než ostatní prsty, tak on jako, že ne.
0: No tak to počkej, to mi tenkrát taky někdo řekl a říká, říkám, to je blbost, ne, to holky nemají a on, ale schválně se podívej, prostě ty svý na nohu, ne. A já jsem se podíval na tu nohu a ona to měla delší a já prostě, já se toho nemohl dalších 5 let zbavit,
1: pane,
0: ne.
1: Bože.
0: Já bude delší. No.
1: Pane bože. Katka, já musela slevit z nároku na pořádek. Můj chlap je sice vysoký, chytrej a vydělává, ale kdekoliv se svlékne, tam ta věc prostě zůstane ležet. Ježiš, to je jak můj. Jeho oblečení tvoří v bytě naučnou stezku, ale za ty jeho dlouhý nohy mu to občas odpustím.
0: To je hezký.
1: Je to hezký.
0: To je hezký. No tak moc vám děkujeme za vaše vzkazy, zprávy. Vy rozhodně slevovat nemusíte, protože další muzika je nachystaná. To vás bude bavit Disturbed, The Sound of Silence v remixu od Cyrila. Tady na Hit Radio v 8.20. Tak pěkné ráno, šampioni.

0: Hit Radio, snídaní šampionů 8.23. Jak to vypadá na silnicích? To vám řekneme za malou chvíli. Pro vás, kdo nás ladíte na cestách, přidáme aktuální dopravu a těšit se můžete i na tuhle muziku Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Už za malou chvíli. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Aktuálně nemáme hlášené na Vysočině žádné nehody, připomínáme ale uzavírku na Pelhřimovsku. Neprůjezdná je silnice z obce Koberovice přes Vojanovice na hranici okresu, opravují tady povrch silnice.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Jeden z vašich nejoblíbenějších songů. Taylor Swift. 8.32 ladíte Hit Radio Snídaní šampionů a Filip má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v kalifornském městě Salinas, když šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas patřil 30-letému muži, který den předtím údajně vyrazil za loupem, ale uklouzl na střeše, spadl do 6-metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejmy a sousedního kina. Zběratelská mánie kolem jídla nezná hranic, což dokazuje nedávná internetová aukce v Londýně. Jeden z dražitelů tam zaplatil v přepočtu 15 000 korun za obyčejný bramborový lupínek z balíčku. Ten byl tedy aspoň výjimečný tím, že měl naprosto dokonalý tvar srdce bez jakéhokoliv poškození. Mladá studentka, která o balíčku objevila, původně položku vystavila z legrace, teď má navíc nějaký ten příspěvek na dobroty. Obrovské štěstí měl student v Německu, který si v bazaru koupil starou dřevěnou komodu za pouhých 20 euro. Při důkladném čištění a stěhování totiž narazil na dvojité dno jedné ze zásuvek. Uvnitř našel ukrytou obálku s historickými akciemi a hotovostí v hodnotě přesahující v přepočtu 1 milion korun. Ale policie potvrdila, že nález je legální a mladík si může peníze nechat.
0: Hezký, no tak tohle je geniální výmluva pro nás, komu polovička nadává, že domů tahá starý krámy, jo? Takže dneska, po téhle informaci, Filipe, děkujeme, proběhne celorepubliková kontrola skříněk. Prosím vás, neplatí to pro obchodní domy IKEA.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Rádio Vysočina.
2: Jednou jsem slíbil, že si tebe můj, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky.
4: Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, ne

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řeknem pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší.

0: Parádní spolupráce, tohle je Lipo a Krištof. Jednou jsem slíbil na Hitrádiu. Tak budi moje. 8 hodin 40 minut. S vámi Michal, Jasmin a Filip. Krásné ráno. Tak budi moje.
1: Existují v životě zápasy, které chcete vyhrát. A pak jsou zápasy, které vyhrát prostě musíte, jo. Česko dneska od 6 večer hraje na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou a potřebujeme vyhrát, jo. Bookmakeri věří našim, já teda taky, protože je to vlastně druhá šance, kterou jsme dostali a je potřeba toho využít samozřejmě.
0: Pojďme to zkusit tipnout. Filip, zprávař typoval 2-1, pokud se nepletu včera. Tak my teda fotbalový neznavozy přiznáváme se k tomu úplně bez mučení, tak já nevím, 2-1, taky si myslím, že bychom mohli vyhrát.
1: Byla to i moje odpověď, že se přidám k Fílovi, který jako se vyzná.
0: Tak to máme jednoduchý. Nemusíme si pamatovat každý jako jiný číslo, takže 2-1 je náš tip, že vyhrajeme. Nicméně dokonce tematicky od kapely J.A.R. vznikl k dnešnímu zápasu s J.A.R. song, jo? A doufaj, že dílko se podaří, a když ne, tak letíme domů. Snad ne. A tak se ptáme, už máte rezervaci do vaší oblíbené hospůdky, nebo to fandění proběhne u vás doma v obýváku, ať budete podporovat náš národňák kdykoliv, tak si to s jedním orošeným užijte. Myslíme na vás, myslíme na naše kluky, držíme palce a dneska večer se rozhodne Česko, Jihoafrická republika 18:00.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: 7 minut 9 hodin. Dáváte si Hit Radio čtvrteční snídaní šampionů. Dobré ráno. Asi se shodneme na tom, že nejlepší výlety jsou často ty, které byly v danou chvíli úplná naprostá katastrofa. Třeba jste zabloudili, zmokli jste, málem vás třeba nevím, zachraňovali hasiči a dneska je to vaše nejoblíbenější historka. No a když nám vaši historku o tom nejspackanějším výletu napíšete na web Hit Radia, tak hrajete o ceny od 4Camping. A to konkrétně o poukaz na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun.
1: Napsala nám třeba Martina. Se synovcem vyrazila na Sněžku, cesta nahoru teda krásná, vrchol zdolanej, paráda, pecka. Jenže potom jim začalo pršet, přišel ten déšť, bouřka, sprintovali dolů Klanovce, no a když už si mysleli, že mají vyhráno, tak zůstali viset ve vzduchu. Jakože doslova, že se ta lanovka kvůli bouřce zastavila, oni v ní strávili víc než hodinu a nakonec je museli opravdu sundavat záchranáři na lanech. A to všechno se 4letým synovcem na výletě, což chápu, že muselo být teda hodně nepříjemný. A přesně takovýhle příběhy my chceme slyšet. Když jste zabloudili, kdy vám ujel vlak, spadl stan, zůstali jste viset ve vzduchu, zkrátka cokoliv.
0: No a my autora toho nejlepšího příběhu odměníme už zítra v pátek ve snídaní šampionů luxusními cenami od 4Camping. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, všechny detaily, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville a Ava Max. To je poslední song čtvrteční smíraně, no a my se na vás budeme těšit zítra v ten nejkrásnější den týdne, a to je pátek.
1: Pátek!
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak se mějte hezky.
1: A slyšíme se zítra od 6 do 9.
0: Budeme tady, tak se stavte, budeme rádi. Hezký den.
1: Ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 96 a 98 ve směru na Brno budou u Krajnice probíhat údržbové práce. A ještě jednou D1 mezi kilometry 155 a 154,5 ve směru na Prahu. Tady zase bude u Krajnice probíhat údržba zeleně, tak pozor na to. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Čeká nás tropický víkend. V pátek čekáme až 34 stupňů a v sobotu až 36 stupňů ve stínu. Nebe bude jasné nebo polojasné, od soboty se mohou místy objevit i silné bouřky. Horké počasí nás čeká i na začátku příštího týdne. Mírné ochlazení by mohlo přijít v jeho polovině. Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být podle Senátu přísnější. Horní parlamentní komora kvůli tomu upravila spornou novelu o veřejných rozpočtech. Bude ji tak muset znovu projednat sněmovna. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance dnes budou v Bruselu diskutovat o navyšování obranných výdajů a o další podpoře Ukrajiny. Jedná se o poslední setkání ministrů před červencovým summitem NATO v Ankaře. Česko bude zastupovat ministr Jaromír Zuna.
2: Fotbalový servis.
4: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci kouče Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky ale touží získat i soupeř. Zápas Česko-Jihoafrická republika se bude hrát v Atlantě. Výkop je v 18 hodin našeho času.
5: Tak dneska bude převládat spíš oblačno. Odpolední teploty každopádně vysoké 26 až 29 stupňů a v noci už by mělo být jasno nebo skoro jasno a noční teploty 17 až 14.
2: Hit Rádio Vysočina.
5: Pohodové čtvrteční dopoledne s Hit Rádiem Vysočina vám přeje Markéta Zušťáková. Mám pro vás další hity, tady jsou Imagine Dragons. Hit Rádio.

Posloucháte Hit Radio Vysočina a dneska je Mezinárodní den pikniků. Dneska by to šlo, si myslím, takže na večer nabalte deku, něco k večeři, něco k pití, můžete vyrazit. No a pozor na mravence, klíšťata, mušky, komáry, protože ti všichni s náma totiž na tom pikniku chtějí být taky.

0: turn to dust all that I adore.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Závratné megaslevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: čas byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
1: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
0: Byla. To dobré začíná u nás.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Tohle byly Coldplay na Hitradiu Vysočina a teď pozitivní minutka. Už zítra po 15. hodině nám začne na Hitradiu Vysočina Summer Party. K letnímu počasí vám celý víkend budeme hrát letní songy, takže se vlastně naladíme už na takovou jako dovolenkovou náladu. Proč ne, že jo? Takže rozhodně buďte s námi, protože tady to bude žít a tady je právě teď už jen.

Tohle byl Luis Capaldi na Hitradio Vysočina. Dneska je čtvrtek a i dneska spousta z nás musela vyjet autem a ještě autem pojedeme samozřejmě. A kdo tedy nejlíp ví, jaká je doprava na Vysočině? No přece vy všichni. Tak nám dejte vědět a povozte ostatním, staňte se dopravní hlídkou Hitradia Vysočina. Pošlete o dopravě hlasovku na náš WhatsApp 725 47 38 37, pardon, tak znova, jo. 725 44 38 37, tohle je to správný číslo. A my každý všední den jednoho z vás odměníme plnou nádrží zdarma. Podrobnosti najdete na našem webu, je tam i to číslo, prosím vás, takže web hitradiovysočina.cz, tak na to mrkněte.

0: Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 75 až 82 ve směru na Brno budou ve stoupacím pruhu probíhat údržbové práce, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney. Srdeční záležitost.
6: Aplikaci Rádia.cz Hit Rádio Vysočina.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět o desítky haléřů klesly. Nejvyšší povolená cena nafty se snížila pod hranici 38 korun za liter. Zlevnila na 37 korun a 55 haléřů. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 84 haléřů za liter. Počet podvodných SMSek roste, vedle toho se navíc začaly objevovat i podezřelé weby, některé se vydávají za portál dopravy. Je tedy pravděpodobné, že podfukáři sbírají přihlašovací údaje. Jak nenaletět, poradí mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
8: Na portál dopravy je možné přihlásit se pouze přes adresu doprava.gov.cz. To přihlášení nikdy neprobíhá zadáním SPZ anebo čísla řidičského průkazu. Vždy je možné přihlásit se pouze pomocí prostředků identity občana, mobilním klíčem e-governmentu, bankovní identity a podobně.
7: Vždy si raději překontrolujte adresu webu, kam se potřebujete přihlásit. V Bruselu dnes začíná dvoudenní summit EU. Unijní prezidenti a premiéři se budou zabývat konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem EU, ale taky situací na Ukrajině a vývojem na Blízkém východě. Česko bude zastupovat premiér Babiš. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, výkop je v 18 hodin našeho času.
0: Tak dneska bude spíš oblačno, ale ty teploty odpoledne krásné, 26 až 29 stupňů, v noci čekáme jasno nebo skoro jasno a noční teploty 17 až 14.
6: Hit Radio Vysočina.
0: Na Hit Radio Vysočina si už za chviličku poradíme, kam třeba o víkendu vyrazit, abychom se dobře bavili a budeme si taky hrát. Tady je Pink.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Happy birthday.

Posloucháte Hit Radio Vysočina a Česká republika, prosím vás, teď jsem si tady o tom přečetla, je 13. nejmíru milovnější země světa. A kdybyste chtěli vědět, kde jsou na světě úplně nejmíru milovnější, tak je to Island, je to Nový Zéland a bronz má Švýcarsko. No a naopak na tom úplně druhém konci žebříčku je Rusko, Súdán a Kongo. Takže jestli si třeba zrovna teď vybíráte dovolenou, tak já doufám, že jsme vám pomohli.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak zveme vás třeba na festival v Telči, který startuje v pátek s Kateřinou Marií Tichou, bude i kapela Olympic, budou Bohnouti a mnoho dalšího. V sobotu se samozřejmě pokračuje Anaka, Richard Miller a tak dále a tak dále. To čtvrtý ročník srazu Multicar, ten se koná v muzeu Autíček v Přísedce v sobotu s bohatým doprovodným programem pro děti i dospělé a probíhá od 9:30 až do 18 hodin, kromě muzea Autíček taky na polygonu v Komárovicích. No a zábava čeká na zájemce třeba i v Puklicích, kde bude lávka přes vodu. Bude to den plný smíchu, neuvěřitelných pádů do vody a skvělé atmosféry, takže klidně oprašujte kola kárky, vítaná je určitě i účast v kostýmech, bude soutěž o nejlepší kostým i dopravní prostředek. Občerstvení je prý zajištěno, tak vyražte na rybník Studenky v Puklicích v sobotu od 15 hodin.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.

Neil Diamond a taky Two Friends na Hitrádiu Vysočina v 10 hodin 33 minut. Tak v tuhle chvíli je možná čas dát si další kafe, udělat si hezčí den, dát si možná klidně i svačinu, nebo už pomalu, ale jistě myslet na oběd. A my vám dáme jednu bombu. Roxette Crash Boom Bang pro vás. Krásný čtvrtek.

0: Tohle je Elton John a taky Dua Lipa. I dneska na Hitradiu Vysočina soutěžíme o lístky na Vysočina Fest. Odpoledne u Jirky Plnáře máte šanci vyhrát si vstupenky na festák tady v Jihlavě, který startuje už 2. července. Takže s námi hrajte a uvidíme se tam.
1: Hitradio. Dopravní hlídka Hitradia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725

0: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase Čáslav Havlíčkův Brod u Golčova Jeníkova bude probíhat sečení trávy, tak si tady dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Digitalizace usnadňuje stále více běžných záležitostí. Třeba o nový průkaz pojištěnce dnes můžete požádat i online bez návštěvy pobočky. Jakým způsobem vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová?
5: Ztrátu, poškození nebo odcizení modré kartičky neboli takzvaného průkazu pojištěnce je třeba oznámit své zdravotní pojišťovně. Nový průkaz vám v případě VZP vystaví bezplatně zhruba do 3 týdnů. Než vám bude doručen, můžete si na pobočce požádat o vystavení dočasného papírového průkazu.
4: Člověk se může u lékaře prokazovat i přes aplikaci Moje VZP. Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem elektronicky podepsali americký prezident Trump a jeho íránský protějšek. Předběžná dohoda by měla vést k ukončení války. Švýcarsko pak potvrdilo, že v pátek bude hostit začátek mírových jednání USA a Íránu. Tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Mertensovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková.
0: Tak dneska bude převládat spíš oblačná obloha, teploty odpoledne každopádně letní 26 až 29 stupňů. V noci by mělo být jasno, s teplotami 17 až 14.
2: Hit Radio Vysočina.
0: Už za chviličku na Hit Radio Vysočina soutěžíme s Robinsonem o rodinnou vstupenku, tak buďte s námi a vyhrávejte.

Dezošante a taky Kate Ryan na Hit Radio Vysočina. Tak my už za chviličku budeme soutěžit o rodinnou vstupenku do Robinsona. Dneska si papoušek na pirátskou loď sebou vezme košily, takže si to pamatujte a vytočte 56 73 1 2 3 4 5. A já posílám poetuku.

0: dárek, jako co můžeš
1: jo,
0: dát.
1: Jo, myslím, že budu nadšený.
0: No, hele, aby to všechno jako klaplo, tak ty mi ale musíš říct, co si sebou dneska papoušek bere sebou na pirátskou loď.
1: Takže papoušek si bere košile.
0: Je to tak.
2: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
0: Takže s dětma už je jasný, že můžeš vyrazit. Já nevím teda, jestli bude za co odměňovat, ale asi jo, ne.
1: Jo, určitě, určitě.
0: Hele, chytrý po tatínkovi, ne?
1: Tak.
0: No, tak to jsem ráda. Takže Tome, užijte si to báječně v Robinsonu. Já tady mám takovou tu informaci důležitou, že jako jestli se blíží nějaký El Niño, jak oni tím straší, že budou strašný horká, vedra a tak, tak v Robinsonu je vždycky hezky, jo? Tam je klimatizace, takže i když venku bude pařák napadnutí, tak v Robinsonu bude dobře. Tak to je jenom taková
1: rada. Tak doufám, že tam odpočne.
0: No, vidíš to. Tak si to užijte, měj se krásně a naslyšenou.
1: Děkuju moc, hezký den.
0: Ahoj. Tak šťastný výherce Tomáš, myslím si, že neméně šťastný budou i děti. No a vy můžete soutěžit s Robinsonem a s Hit Rádiem Vysočina zase příští týden ve čtvrtek po 11. hodině, tak buďte s námi.
2: Hit Rádio Vysočina.

0: Hit Radiem Vysočina, tak tento víkend se toho děje strašně moc. Třeba v Jemnici je Barchán. Hlavním bodem historické slavnosti bude samozřejmě zase tradiční běh královských poslů v sobotu ve 14 hodin v Tyršově ulici. Nebudou tam chybět ani oblíbené kostýmované průvody a večer koncerty. Bude tam třeba Michal Hrůza, Marta Jandová nebo Leny. Jak říkám, je toho strašně moc, stačí si jenom vybrat a rozhodně se nemusíte nudit doma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: A pozor, na trhu je nové mléko.
2: Ale?
1: Švábí mléko.
2: Ne.
1: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
2: Počkej, ne.
1: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. A já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčko, v kuchyni je Šváb a ty, mega drahá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
0: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

To byla kapela Jelen, Touha a pláč na Hitrádiu Vysočina. Tak co, taky už se těšíte na tu večerní pohodičku doma, po práci, všechno hotovo, vy sedíte, dáte nožky nahoru a pustíte si na Hitrádiu Vysočina Hitrádio Klasik, tedy to nej z 80., 90. a milénia. Jak říkám, už aby to bylo, tak tady je taková návnada na to, co vás čeká dneska po 18. hodině, tady je Nelly Furtado.

0: Slyšeli jste Linkin Park na Hitrádiu Vysočina, tak my Češi prý hledáme nové destinace, kam vyrazit na dovolenou. My jsme třeba nedávno byli v Litvě a v Lotyšsku a hrozně se nám tam líbilo, ale jako fakt strašně. Chystáme se i do Polska k Baltu, protože taky na to slyším samou chválu. A kolega mi tady říká, jak je unešený z Rakouska, no tak to je jasná věc, že jo. Tak co, kam letos vyrazíte vy? Klidně napište. Já se každopádně loučím, přeju hezký čtvrtek, no a zítra poslední pracovní den, pátek, 9 hodin ráno se tady zase potkáme. Ahoj!
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, za Dlouhou Brtnicí, směrem od Jihlavy, počítejte s omezením, pracují tam cestáři. Pomalý provoz očekávejte také mezi Stonařovem a Jestřebím na Jihlavsku. Dobře dojeďte, šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne předsedu opozičních starostů Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle Hradu požádal šéf hnutí STAN. Počet podvodných SMS a webů dál roste. Některé stránky se vydávají za portál dopravy. Podvodníci se snaží získat přihlašovací údaje. Jak nenaletět, poradí mluvčí ministerstva dopravy Alena Míhl.
4: Na portál dopravy je možné přihlásit se pouze přes adresu doprava.gov.cz. To přihlášení nikdy neprobíhá zadáním SPZ anebo čísla řidičského průkazu. Vždy je možné přihlásit se pouze pomocí prostředků identity občana, mobilním klíčem e-governmentu, bankovní identity a podobně.
3: Vždy si překontrolujte adresu webu, kam se potřebujete přihlásit, a nikdy si nic nestahujte do počítače. České firmy začínají sázet na AI. Například e-shop Mironet nasadil vlastní umělou inteligenci, která firmě šetří až 20% personálních nákladů. Díky 20% meziročnímu růstu firmy, ale podle vedení společnosti nedojde k propouštění zaměstnanců. Celý růst díky umělé inteligenci firma pokryje stávajícím týmem. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Policie hledá svědky včerejší nehody na Žďársku. Stala se mezi Holubí zhoří a Tasovem kolem 8. večer. Cyklista se při ní vážně zranil, ale zatím se neví, proč spadl z kola na silnici. Jestli o nehodě něco víte nebo máte ve voze palubní kameru a zrovna jste projížděli kolem, obraťte se prosím na linku 158. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Teplota na Vysočině leze nahoru, dnes v maximech namíříme do 29 a postupně během dne začne mraku ještě ubývat až na skoro jasno, zítra se pak teplota dostane až k 32.

0: Dvě minutky po pravém poledni posloucháte Hit Radio, je tady čtvrtek, opět začínají naše oblíbené srdcovky a zároveň už nám začaly taky ty tropické vedra. To je změna, co? Je vám horko? Chápu. Máte v autě klimatizaci? Ne? Taky chápu. Já jsem si dneska klimošku nezapnul kvůli hlasivkám a tak jsem si k obědu dal plného ve vlastní šťávě. Takhle to teď asi bude pár dní, co máme před sebou. Tak, když už teda bude horko přes den,
1: Hit Radio Vysočina,
0: tak bude horko i v noci a právě proto vybírám úplně první srdcovku z roku 1985. Pár týdnů zpátky jsem měl to štěstí, že jsem ji slyšel živě na koncertě v Česku, tak teď alespoň ještě jedna taková malá připomínka. Sandra, legendární Sandra a hit In the Heat of the Night na Hit Radio.

0: První srdcovka na čtvrteční poledne, 12 hodin 6 minut na Hit Radio. Právě ty slyšíte rok 1985. Sandra, In the Heat of the Night.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál. Přišla mi krásná zpráva od Karla na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hit Radia, a píše, ty jsi si aspoň v autě mohl otevřít okno. Já dneska jezdím sem a tam autobusem jako cestující a je to pošušňáníčko. Tak zdravím. Dobře, ty Kájo, tak škoda, že nejsi Láďa. To bych tady pro tebe měl hned další srdcovku, kterou jsem teda připravil. Ještě navíc pro vás, kdo teda jezdíte autobusem samozřejmě, ale zároveň i pro vás, kdo máte rádi fotbal a pivo a klobásu, tak tohle je taková jakože vyložení česká, která se dneska hodí, když nám kluci nastupují do dalšího zápasu v rámci mistrovství světa. Od 18 hodin hrajeme proti JAR. No a tak si tady dáme srdcovku, kterou byste dneska na Hit Radio asi vůbec nečekali. Píše se rok 1993 a tenhle frajer s celou svojí partou jdou na pianovku. Tři sestry na Hit Radio.

0: Almost Lover, velká romantika z roku 2007, tady u nás na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To byla zpěvačka, která si říká Fine Frenzy a zároveň není jen zpěvačkou, ale také i herečkou. A jestli máte rádi Harryho Pottera a tady ten svět kolem, tak to jste určitě viděli. Protože například hrála ve filmu Fantastická zvířata a Kde je najít. A teď v rychlosti, jestli si vybavíte některé ty filmové role, tak byl tam takový ten chlap, že jo, který se zabouch tam do nějaký tý paní, která uměla čarovat a tam měla mladší sestru. No a to je právě ona. To je právě tato zpěvačka, která si tu mladší sestru zahrála. Potom pochopitelně hrála i v dalším díle The Crimes of Grindelwald a tak dále a tak dále. A my vlastně jako teď v našich srdcovkách chviličku zůstaneme u zpívajících herců, anebo obráceně u, jak to říct, jsou zpívající herci, anebo jsou zpěváci, co hrajou. A tady to bylo tak, že nejdřív to byl zpěvák a pak se z něj stal hollywoodský herec. No, zpěvák, spíš rapper. Marky Mark, tedy Mark Wahlberg, terestrio, nemusím dlouze představovat, je to úplně jasný, tak dáme si jeho předchozí, předešlý život, ještě předtím, než se stal hollywoodskou hvězdou. A to naspíval samozřejmě fantastický duet Prince Eitel Joe, společně s ním Happy People. No a tak si to dáme i dneska. Tak máte taky trošku úsměvu na rtech. Chceme vidět a slyšet jenom happy people, jenom šťastní lidi. Tak tady to je.

0: Když se spojí dva ultra skvělí umělci, tak je to dokonalost sama. Paul McCartney a Michael Jackson. Say, say, say.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla pátá srdcovka na Hit Rádiu a zároveň to opravdu nebyl žádný DJ remix. To skutečně nahráli Paul McCartney a Michael Jackson spolu v 80. letech. A není to vlastně jako jejich první duet. Ještě měli jeden, který byl o rok předtím, než vydali Say Say Say. Mimochodem Say Say Say tak se objevil na desce Paula McCartneyho a ten jejich první duet, tak ten si zase dal Michael Jackson na svou desku a to na legendární desku Thriller. Ta píseň, jejich společná úplně první, tak se jmenuje The Girl Is Mine. Kdyby náhodou se si to někdy chtěli poslechnout, a nebo si to dáme třeba zítra i v našich srdcovkách, protože za mě Michaela Jacksona nikdy není dost. A to samé platí i pro Paula McCartneyho. Co byste chtěli slyšet dneska za srdcovku na přání? 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Jsem tady jenom pro vás, takže si můžete vybrat, cokoliv budete chtít, cokoliv, co vám udělá radost. Napište mi to, nebo pošlete hlasovku a za chvíli to možná uslyšíte u nás v našem vysílání. A pokud ano, tak ještě navíc vám k tomu přihodím 4 lístky na červencový, multižánrový, fantastický hudební festival Vysočina Fest.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: In My Head na Hit Radio 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Poslouchejte srdcovky na Hit Radio s Jirkou Pelnářem a je před námi poslední srdcovka, která je na vaše přání. A tentokrát teda tak se vydáme do konce 90. let. A to se skupinou, kterou poslouchali holky a kluci ve chvíli, kdy poslouchali, tak to prostě jako o tom nemluvili. A Carlos už asi ví, že to bude právě jeho přání, protože píše: ahoj, rád bych si poslechl S Club 7. Je to mé drsné mládí. Poslouchal jsem to tak, aby to nikdo nevěděl, ale byla to skupinka, kterou jsem opravdu jako rád poslouchal. Prostě jim to šlapalo. Díky moc, Carlos. Tyjo, Kájo, díky za tu odvahu, že jsi to takhle jako přiznal veřejně, protože já to úplně chápu. Já fakt neznám žádnýho kluka, co by veřejně tenkrát přiznal, že ho baví S Club 7. Já si myslím, že kdyby to u nás na základce někdo udělal, tak by prostě dostal všetně po tělocviku takovou bídu. Takže dobrý. Hele, dneska už si dospělej chlap, jo, dneska už si na to klidně můžeš i zatančit, když tě u toho nikdo neuvidí. Takže Kájo, pro tebe S Club 7, Bring It All Back, konec 90. let, a je to skupina, kterou mimochodem založil stejný producent, jako dal dohromady legendární Spice Girls. A u toho to nikdo nikomu nevadilo, když to poslouchali kluci. Zajímavý. No tak jo, tak pokud jste i vy měli někdy takhle nějakou svoji tajnou srdcovku, kterou jste si poslouchali potají, berte to, že to je i pro vás. Teď na Hit Radio, rok 98.

0: Dennis Wims, Lose Control na Hit Radio. Je 12 hodin 43 minut.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A já se teda jako strašně musím smát, protože přišla mi zpráva od Lukáše, který mi posílá zprávu, která je vlastně přes nás, přes Hit Radio, určená Kájovi, který si, nebo Carlosovi, který si přál S Club 7 jako srdcovku na přání. Pokud jste neslyšeli, tak jenom v rychlosti zopakuju, že Carlos to poslouchal na tejňáka jako mladej, protože to nikomu nemohl říct, že se mu to líbí. A Lukáš píše, já vím, jaké to je, taky jsem poslouchal S Club 7 na tajno. Bylo to zvláštní, hrál jsem na počítači u našich v ložnici Mortal Kombat a u toho poslouchal tuhle skupinu. Závorka, jsem na holky, mám manželku a dvě děti. Takže zdravím Carlose, nyní v tom sám. Boží, hele chlapi, teoreticky spolu někdy můžete vyrazit jako na pivo a poslechnout si u toho CDčko S Club 7 a vlastně kouknout i na nějaký ten seriál, že jo?

tady na Hit Rádiu a stejně tak jako dneska i zítra za srdcovku na přání posíláme 4 lístky na Vysočina Fest, který bude na začátku července. Budou tam fantastické kapely, včetně třeba Činasky, včetně skupiny Lucie a dalších a dalších. Podívejte se na webové stránky, ať víte, na co se můžete těšit.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.

0: Tom Walker v závěru dnešního poledne, 12 hodin 59, posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy a jdeme taky na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Havlíčkobrodsku mezi Chotěboří a Bezděkovem u Horního Sokolovce havaroval motorkář a na dálnici D1 se za Velkou Bíteží směrem na Brno tvoří kolona, zdrží vás mezi kilometry 168 až 170. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Sezóna letních táborů se blíží, každoročně tam stráví část prázdnin více než 200 tisíc dětí po celé zemi. Nejdůležitější je vždy jejich bezpečnost a proto je důležité tábory hlásit příslušné hygienické stanici. Více už řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
4: Právě včasné nahlášení tábora hygienické stanici je důležitým předpokladem pro rychlou a koordinovanou reakci. Kontroly se zaměří nejen na hygienické podmínky a kvalitu stravování, ale také na personální zajištění a připravenost organizátorů řešit mimořádné situace.
3: A dále také na zásobování pitnou vodou nebo zdravotnické zabezpečení. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Funkční období veřejného ochránce práv je 6leté. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků. Jejich aktualizovanou interaktivní mapu pro tento rok zveřejnila na svém webu organizace Back on Track. Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím usnadnit plánování cest. Teď se ještě podíváme k nám.
1: U nemocnice Jihlava zase o něco lépe zaparkujeme. Rozšířila totiž svůj parkovací systém o další místa. Nově je vjezd na parkoviště u transfuzního oddělení vybavený závorou a parkoviště bude fungovat ve stejném režimu jako ostatní parkovací plochy v areálu. Cílem je mimo jiné efektivnější využití parkovacích kapacit a lepší přehled o obsazenosti.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes to bude na plavky a na koupačku, na Vysočině naměříme do 29 a teplota dál poroste, zítra se dostane až k 32 a v sobotu dokonce až ke 34 stupňům.

0: Jo, a to dokonce i na dovolené. Jako v práci, v autě, v kanceláři, to je jasný, ale že nám pošlete fotku přímo ze Sardinie, tak to jsem vůbec nečekal. Před chviličkou právě přišla fotka na WhatsApp Hitrádia 777-937-777 a to od Dominika s Dášou, kteří tady píšou, že posílají fotku v největším vedru na Sardinii, šlapou po dálnici směrem k letišti a u toho poslouchají Hitrádio. No tak teda, moc vám to nezávidím, doražte hlavně v pořádku a jsem rád, že i takhle nás prostě jako ladíte, to je nádherný. Tak aby vám ta cesta utíkala, tak jenom pro vás posílám Chainsmokers a Coldplay, zdravím na Sardinii, no a my ostatní si za chvíli dáme nepopulární názor na Hitrádiu, tak buďte s námi.
1: Hitrádio Vysočina.

Chainsmokers a Coldplay na Hit Radio ve 13 hodin 8 minut. Normálně máme ve čtvrtek nepopulární názor až po druhé hodině odpolední, ale dneska ve dvě tak přijde můj vzácný host, a to Ondra Ruml, zpěvák. Budeme si povídat jednak o jeho turné a zároveň také o zbrusu nové písni, která je k filmu Bobule a Bobulky. Ano, Bobule tak mají pokračování, takže Ondra Ruml dneska po 14. hodině. A tak si dáme nepopulární názor právě teď. A pozor, nepopulární názor pro dnešní den je, že se přeceňuje jídlo od babiček. Jinými slovy, že prostě babičky jako neuměly zas tak dobře vařit. Myslíte si, že je to pravda, anebo ne? Dejte vědět, měli jste třeba babičku, která vám nikdy nevařila, anebo se to prostě od ní jako nedalo jíst a všichni kolem vždycky říkají, jo, moje babička a ten guláš od babičky, anebo ty lívance, anebo ty vošouchy a tak dále, to prostě nikdo to nedokázal už udělat tak jako babička. Anebo je to prostě opravdu tak, že se to jenom tak říká, je to mýtus. Ano, to je to správné slovo. 777-937-777 je číslo, sem ke mně do Hit Rádia. Tak dejte vědět, teď Aneta.

0: co ne.
1: Miles Smith na Hit Rádiu ve čtvrt na dvě odpoledne. A co teda ty vaše babičky, uměly vařit nebo ne? Posloucháte pořád nepopulární názor a nebojím se říct nahlas to, co si ostatní jen myslí a neřeknou, aby je za to nikdo nezhejtil v dnešní době. No a dneska teda říkám, že kuchyně babiček se přeceňuje. Nebylo to tak dobrý, jak všichni tvrdí. Byli jsme děti, měli jsme hlad. Babička byla přísná a my jsme měli strach, tak jsme neměli na vybranou, než to všechno sníst a vylízat talíř a říct, jak to bylo fantastický. Co vy na to? Co si o tomhle názoru myslíte?
2: Ahoj Jirko, tak já můžu dosvědčit to, že to asi pravda je, protože moje babička vařit vůbec neuměla. To se s proměnutím nedalo nic žrát a nežrali to ani její kočky. Takže tak. Takže za mě to asi pravda bude. Ahoj.
1: Díky za hlasovku. Můžete poslat i vy vaši zprávu nebo hlasovku na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Další zpráva. Ha, tak tohle je u mě úplná trefa. Já měl babičky tři a z toho dvě vařily nic moc a od třetí mi vyloženě nechutnalo. Další zpráva. Aviky, já mám báječnou babičku a její jídlo je, jak se říká, nebe v hubě. Myslím si, že ta léta praxe musí být někde znát. Takže za mě je jen málo babiček, které by neměly alespoň jedno bezkonkurenční jídlo, nad kterým by se někdo neolizoval, říká Lucie. OK, děkuji za ten názor, to je názor z té druhé strany břehu, nebo z druhého břehu týhle řeky. Co si teda myslíte vy? Jak je to s těma babičkama? Jaké jsou vaše vzpomínky? Zavzpomínejte na Hit Rádiu přes WhatsApp 777 937 777.

0: Imagine Dragons na čtvrteční odpoledne, 13.23 je aktuální čas, posloucháte nepopulární názor na Hitrádiu a dneska je to o tom, že kuchyně babiček a jejich umění se prostě přeceňuje, jo? Že to prostě nebylo tak dobrý, jak všichni tvrdí to jídlo. Ptám se na vaše zkušenosti, tak opět pojďme na hlasovky, které posíláte na 777-937-777.
1: No, já si vaření od babičky moc nepamatuju, ale jedno, co mi utkvělo v paměti, je to, že když jsme šli k ní na oběd, když měla narozeniny, tak ona k tomu obědu udělala játra z rejží. A to bylo teda něco strašného, to dnes z toho mám trauma. Samozřejmě jsem nechtěla babičku jako urazit, nebo aby byla smutná, tak jsem to snědla, ale já jsem se to musela jako strašně osolit. Pak to bylo až tak přesolený, abych to vůbec mohla sníst, takže by z toho bylo prostě blbě. Takže tohle mi utkvělo v paměti jako jídlo od babičky.
0: Boží, fantastický, díky za tuhle zprávu. Ještě Tomáš píše, díky, že jsi to řekl nahlas. Vnitřně mě vytáčí, jak všichni opěvují svoje babičky. Ta moje to byla Hitler v sukni a co uvařilo, se nedalo pozřít. Ale všichni jsme to museli sníst. Jednou jsem si narval tvrdý knedlíky do kapes a houbovou pseudo omáčku nalil do hrníčku, jakože mám čaj. A odešel jsem od stolu. Táta mi tenkrát záviděl a málem mě probodl pohledem, když viděl, že odcházím a on to musí celý dojíst. No tak další krásná vzpomínka, takže díky. Samozřejmě, tady potom spoustu zpráv, že vaše babičky uměly fantasticky, fantasticky vařit a nikdo je už nikdy nepřekoná. A to jsou samozřejmě jídla, které my pověsíme do té pomyslné síně slávy. A když síň slávy, tak si dáme i tu hudební Hall of Fame. Tady u nás na Hitrádiu Skript a Will.i.am, skvělý duet. Už za chvíli, tak buďte s námi. A babičky, děkujeme.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: A pozor, na trhu je nové mléko.
2: Ale?
1: Švábí mléko.
2: Ne.
1: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
2: Počkej, ne, ne.
1: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. Já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčku, miláčku, v kuchyni je Šváb a ty, megodrahá. Zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
0: Snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Poslouchá ty Hit Radio, Jirka Plnář je s váma a taky to obrovský vedro, který už se začíná projevovat a pořád ale jsme na úplným jako začátku těch tropických teplot, který mají dorazit. Až 35 stupňů Celsia může být během nadcházejících několika dní. To je prostě masakr. Hlavně nezapomínejte dodržovat pitný režim a ideálně teda nějaký minerální vody, protože přeci jen to už jste pocítili dneska, někdy možná i doslova, jak člověk se potí, tak prostě ty minerální látky znídou pryč. No tak v tom případě to musíme doplňovat. Tak to jsem to vzal trošku navážno. A teď ta druhá věc, která jde ruku v ruce s letníma, letníma teplotama. No a to jsou letní hity a my pro vás chystáme tenhle víkend na Hit Radio Summer Party. To znamená, že uslyšíte jeden mega letní hit za druhým. Tohle je letní hit z roku 2015. Francouzský zpěvák a mega hit Mackie.

0: Kabát na Hit Rádiu. V naší hudební scéně kabáti, to už je prostě česká klasika, asi jako guláš z pěti. Ten si v těch vedrech nedáme. Taky nemáte chuť k jídlu, když přijdou ty tropy. Taky byste do sebe nejradši dali, já nevím, kilo zmrzliny a 3 kila melounu, ale prostě ten oběd do sebe nenasoukáte. Nechutná vám to, jak to jídlo je horký, těžký. Asi je to jako normální. Já to řeším teď z toho důvodu, že jsem akorát zaslouchal před chviličkou rozhovor mých kolegyň, který tady na chodbě řešili to, jaký saláty budou dělat na příští týden. A to byl těstovinový studený salát a zeleninový salát a jeden salát za druhým. Tak pánové, pokud jste na tom vlastně jako stejně, že byste si ten salát normálně jako nedali, neudělali, ale prostě máte hlad, ale jenom vám to jídlo nechutná. Zeptejte se v práci vašich kolegyň, co byste si měli na příští týden dát k obědu. Akorát potom, pozor, tenkej led, nechoďte domů a neřekněte, že třeba vaše kolegyně Jitka vám teď poradila, že by vám měla vaše paní udělat k obědu nějaký studený těstovinový salát. Jo? A nebo ještě horší příklad je, když si ho začnete dělat ten salát sám a přijde vaše paní a řekne, prosím tě, Frato, co to děláš? Řekne, no, to mám recept tady od Jitky na těstovinový salát. Já vám garantuju, že pak už vás nějaký tropy vlastně vůbec nemusí trápit, protože vy se jich vlastně ani nedožijete. Tak jenom našlapujte opatrně dobrou chuť k jídlu a za chvíli další hity Benson Boone, Beautiful Things a ve 14 hodin Ondřej Udomil tady živě ve studiu Hit Rádia.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor na dálnici D1 mezi kilometry 96 a 98 ve směru na Brno pracují cestáři a i dnes jednomu z vás nadělíme plnou nádrž zdarma, stačí poslat dopravní hlasovku. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš žádnou výměnu ministrů neplánuje. Uvedl to před poledním odletem na evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Obdobné dopisy píše i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Podle Babiše odvádí Vojtěch dobrou práci. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
10: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupu, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
9: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách. Desítky anglických fanoušků bez vstupenek se dostaly na mistrovství světa na včerejší zápas proti Chorvatsku, píše to list Daily Mail. Na stadionu v Dallasu se podle svědků snadno vyhnuli kontrolám a nerušeně prošli do hlediště. Teď ještě pohled k nám.
0: Gladiátoři z Vysočiny pomáhají i mimo fotbalové hřiště. Do konce týdne se můžeme zapojit do dražby unikátního míče s podpisy hráčů na podporu hospice mezi stromy. Vítězem se stane zájemce s nejvyšší nabídkou a celý výtěžek pomůže financovat další dny péče o pacienty hospice. A doplním, že Gladiátory čeká zápas v neděli venku proti plzeňským Patriotům.
7: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
0: A jdeme na počasí, nezapomínejme na pitný režim, teplota na Vysočině roste, dnes naměříme do 29 stupňů a i když je místy ještě oblačno, večer by pak mělo být skoro jasno.
7: Jirka Pelnář, Hit Radio.
11: 14 hodin 3 minuty posloucháte Hit Radio a děláte dobře, protože právě teď můžu oficiálně přivítat ve studiu mého zásného hosta, na kterého jsem se těšil celý týden a konečně jsem se dočkal. Ondra Ruml je u nás ve studiu. Ondřej, vítej u nás. Už nám to všechno funguje.
12: Ahoj, jsem tady. Ahoj.
11: My si budeme povídat o koncertech v létě a ano, také o písni, kterou ty si naspíval pro pokračování filmu Bobule.
12: Ano.
11: Bobule a bobulky.
12: Je to tak.
11: Už jsi ten film viděl?
12: Ne, neviděl. Ten film se teprve natáčí. A já jsem úplně nadšenej, že vlastně my už máme písničku a film ještě není dotočený, ale mně se to líbí, protože my tou písničkou vlastně na ten film začínáme tak jako trochu poukazovat a vlastně tím dáváme najevo, že tady přijde nějaký film, ke kterému bude tahle písnička, která je o lásce v prostředí vinohradů a je taková letní, je to takový letní, skoro bych řekl, že to je hit.
11: Já jsem se na to musel hned zeptat na začátku, protože tohle je otázka, která nejčastěji přišla na WhatsApp Hit Rádia. Takže ne, žádný spoiler, nic se nedozvíte. Podrobnosti tedy za chviličku. Mým hostem je dnes Ondra Ruml.
7: Hit Rádio Vysočina.
11: A pokud máte jakékoliv dotazy, můžete psát na WhatsApp 777 937 777. Teď Zane a Sia, 14 hodin 4 minuty, posloucháte Hit Rádio.

0: Od soumraku do úsvitu, Dusk Till Dawn na Hit Radio, Zain Asia ve 14 hodin 8 minut a mým dnešním hostem je Ondřej Ruml, tady u nás ve studiu Hit Radia. Ondřej, ještě jednou, vítej u nás.
1: Ahoj, děkuju.
0: Mám tady krásnou zprávu z WhatsAppu Hit Radia, kdy Lucie píše, zeptej se Ondřej, jak se má a co pořád dělá. Tak jak se máš a co pořád děláš?
1: Lucie, mám se skvěle a furt něco dělám, člověče. Nemám vůbec čas ani přemýšlet nad tím, co dělám, protože tak nějak automaticky furt něco dělám.
0: Před námi je léto, ty máš před sebou opravdu spoustu koncertních zastávek, tak na co ty se těšíš nejvíc?
1: No mě teď čekají za prvý teda velký koncert 15. července na Colors of Ostrava.
0: Jasně.
1: Asi v 16 hodin tam budeme na T-Mobile stage vlastně prezentovat moje nový album, který se jmenuje Vždycky to tu bylo a které se nese v žánru elektropopu nebo artpopu, jak kdo to vidí. Takže na tohle se nesmírně těším a potom předtím a potom mě čekají koncerty jako předkapela kapely Činasky, z čehož mám obrovskou radost, protože samozřejmě není jednoduchý prezentovat novou hudbu a nový album. Já jsem přece jenom v těch uších a očích těch posluchačů, dejme tomu, zaškatulkovaný v nějakým žánru a tohle, co jsem teďka udělal, tak je něco, co možná moji příznivci třeba neúplně čekali. Takže pro mě každá tato možnost jako prezentovat svou hudbu více lidem je prostě k nezaplacení.
0: Je pravda, že ty jsi vykročil tím albem úplně jiným směrem, protože ano. Spousta lidí si tě vlastně fakt jako dává dohromady se šanzony a s divadlem a tak podobně, ale elektro? No, bylo to tam vždycky teda?
1: No, já jsem vždycky měl rád lidi jako Peter Gabriel nebo starý Genesis, měl jsem rád a mám pořád rád Björk, Davida Bowieho, takovou tu poetiku těch jako ne úplně třeba veselých písniček. Jasně. Baví mě takový ty hluboký zadumaný věci, které nemusí být vždycky jednoznačný význam, může to mít různý témata, které jsou takový podprahový, nemusí to být vždycky všecko jako jasný, že to třeba nutí i posluchače přemýšlet, takže jsem se vydal teďka touhle cestou, která mám pocit, že je mýmu srdci nejblíž, i když se to nezdá.
0: Hezky, tvému srdci nejblíž, to znamená, že to tam bylo vždycky.
1: No bylo, vždycky to tam bylo a proto se ta deska jmenuje Vždycky to tu bylo.
0: Teď, když budeš mít své koncerty, ať už to bude tvůj koncert na Colors of Ostrava 15. července,
1: ano.
0: A nebo jako předkapela na koncertech Činasky. Budeš prezentovat především nový album?
1: Budu prezentovat hlavně ty písničky z nového alba, ale přeci jenom to album má asi 40 minut a my potřebujeme těch minut víc. A zároveň třeba před Činaskama by se hodilo zahrát třeba i trochu jiný písničky, protože přeci jenom posluchači zase kapely Činasky jsou zvyklí na trochu jiný žánr, ale tím nechci říkat, že bych se nějak podbízel, jenom se chci dostat oslým můstkem k tomu, že na těch vlastně koncertech s Činaskama budeme rád i tuhle tu novou písničku, která se jmenuje K Vinohradům a která, jak jsme o ní mluvili před chvílí, je určená jako ústřední píseň filmu Bobule a Bobulky, který bude v kinech v roce 2027.
0: Ono se to hodí, oni mají zase víno, že jo, k seriálu Vinaři, tak to tam bude jako krásná kombinace.
1: No.
0: Zároveň dostávám se tedy ke koncertu tvému a když si jako předkapela před jinou skupinou. Je to velký rozdíl pro tebe jako pro umělce?
1: No tak je to takový, že si připadáš, že si k někomu vlez domů a někdo má narozeniny a nikdo tě tam nepozval a ty tam jako seš, jo. A teď ty známí, že jo, tak jako koukaj, kdo to je, jako jo.
0: Jasně.
1: Ale já už jsem si tohleto jednou jako zažil, měl jsem štěstí a možnost vystupovat před francouzskou zpěvačkou Zaz tady ve Foru Karlín v Praze a právě s Looprem jenom a vzpomínám si, že krve by se ve mně nedořezal, ale že jsem si v nějakém pudu sebezáchovy pak vzpomněl na takovou formulaci, kterou jsem těm lidem řekl a to znělo nějak asi tak jako, že dámy a pánové, já vím, že všichni čekáte na zpěvačku Zaz, ale já jsem dostal možnost si před ní zaspívat a sáhněte si do svědomí, že kdyby vám někdo dal tuhle možnost, odmítli byste to, nebo byste toho využili. Jo, a oni se začali smát a říkám, hezky. Tak teďka tu půl hodinku tady se mnou prostě vydržte. A oni se smáli, už vlastně to byl takový icebreaker, že vlastně ta atmosféra se pak jako rozvolnila a lidi byli spokojení a já taky. A takhle to dělám vlastně i před těma Činaskama.
0: No a před Činaskama budeš jenom s Looprem, anebo už ne? Máš se sebou pořádnej orchestr?
1: Tam právě budu mít normálně kapelu, mám já tomu říkám mezigenerační kapela, protože klávesákový je 20. set a bubeníkovi Badymu Zbořilovi, který mimo jiné třeba bubnoval právě s kapelou AR a je to můj opravdu blízký kamarád, tak tomu je 2,60. A on teda nepůsobí, on klame tělem, on cvičí každý ráno jogu, tímto zdravím Badyho, ahoj Bady, do Košíř. A takže vypadá velmi dobře na svůj věk, jo, a je to jeden z nejlepších bubeníků naší země, takže jako tam byla jasná volba, že tohle člověka

0: taky trošku elektronické hudby. To tak jako tady jako dárek pro Ondře Rumla, který je mým dnešním hostem tady na Hit Rádiu. Elektronická hudba, tvý nový album je v tom elektroartu, elektropopu, artpopu, jo, ono je to asi jako
1: je to jedno.
0: celkem jedno. Nicméně, jdeme teď to na to zásadní téma a to je nová píseň k Vinohradu.
1: Ano.
0: Jak vzniká filmová píseň od A do Z? Můžeš nás provést?
1: Čověče, to je zrovna možná otázka na autora té písničky, kterým je pro mě tedy jako geniální songwriter Lukáš Janota. Lukáš Janota jsem zjistil nedávno, že je vlastně bývalá jako dětská hvězda. On hrál v nějakých filmech dětských, takový jako chlapec, blondětej, pohlednej. A dneska je to jeden z nejzásadnějších muzikálových herců v Brně a teď už i vlastně v hudebním divadle Karlín. Je to fakt šikovný člověk. Hraje mimo jiné i na saxofon. No a on mi vlastně na tu desku třeba, kterou jsem vydal, to vždycky to tu bylo, tak složil mi tam dvě písničky. Pak předtím mi složil single, který se jmenuje Na pokraji. A teď vlastně vyrobil tuhletu písničku, kterou v zápětí asi uslyšíme. Já nevím, jak vlastně na to on jde, ale musím říct, že cokoliv mi pošle, tak je skvělý.
0: No, teď maličko teda odbočím zpátky k tvý desce, protože tam ty jsi si dělal hodně, hlavně hudbu, ale i některý texty jsi si tam dodával, ne?
1: No, my jsme na té desce dělali hudbu ještě s producentem Igorem Očupovským, tak jsme tak jako společně, já jsem vždycky přišel s nějakým nápadem, takhle, přinesl jsem text na papíru a věděl jsem už třeba z domova zhruba v jakém rytmu a v jaký náladě to chci mít a měl jsem v hlavě i nějakou melodickou linku. No a Igor vždycky si to jako poslech a v ten moment vzal třeba kytaru do ruky nebo začal na klávesák, našel nějaký zvuk a začal hrát. A vlastně takhle jsme to postavili vždycky za jeden session, jsme postavili vždycky jednou písničku. A co se týče těch textů, tak pak člověk, když to zpívá, a už o tom přemýšlí jako o celku a jako o té skladbě, tak ti začne docházet třeba, že tadyhle ta fráze bych chtěla buď zkrátit nebo vyhodit,
0: jasně,
1: nebo tady bych potřeboval dopsat ještě nějaký kus, nebo tady ta písnička nemá refrén a potřebujeme ho. A tyhle ty věci jsem už potom dělal já, že jsem se jako nějakým způsobem naladil na ten verš, na ten styl vlastně těch písniček a dodělával jsem to tak nějak jako podle svého nejlepšího svědomí. Většinu těch textů, nebo ty texty, o kterém teďka mluvím, tak napsal Tomáš Teichner, to je jako fantastický textář, ale jak říkám, no, občas prskal, že mu do toho jako škrábu, ale nakonec jsme se nějak vždycky dohodli. No.
0: A to je přesně to, k čemu jsem se chtěl dostat. Jestli si mohl trošičku mluvit i do textu písně, kterou za chviličku slyšíme.
1: Ne, a tam to nebylo ani potřeba, tam to prostě, ten Lukáš je jako geniální v tom, že on ti to přinese na zlatým podnose a tvým úkolem je to jenom neskazit, jako když to zpíváš.
0: Jasně.
1: A je to ještě dost blbý, protože on to většinou nádherně naspívá, jako to demo, jo. Takže pro mě, jako pro člověka, který se tím zpěvem živí už 20 let, tak je vždycky po Janotovi něco naspívat, je jako fakt teda ošajstlich, protože mně se tak líbí.

0: vždycky ta jeho verze. Hmm. Ale zase mi je to líto, že by to měl jako zpívat on, to mi by bylo líto.
1: Velmi upřímný, Ondřej Roml. Nicméně, když ti přišla teda ta nabídka naspívat píseň k filmu Bobule, tak jak jsi se cítil?
0: Skvěle, my jsme utopili zrovna víno právě u Vica na vinařství tam v Mušlově, na Pálavě. Ale víš co, když ti tohle to řekne někdo takhle u vína večer, tak si říkáš, no jasně, to víš, jo, tak to vždycky jako, takovýhle řečí už jsem zažil a tohle to, a kdo ví, jak to bude, jenomže ono to fakt se začalo opravdu rychle dít. A myslím si, že velkou ale měrou k tomu přispěl právě ten Lukáš Janota, který napsal tu krásnou písničku, ze který jsme se vlastně, když to poslal na WhatsAppu, to demo jenom, takový ten kousek naspívaný, tak jsme se z toho všichni jako normálně, jsme si z toho sedli na zadek. A byli jsme dojatí, jak je to krásný. A tím pádem vlastně bylo potřeba už na tom začít rychle dělat, protože jsme byli nedočkaví, jak to teda dopadne a jak to bude. A možná, že i to je důvod, proč ta písnička je venku jako dřív než ten film.
1: Hezky. Hmm. Ty jsi také herec. Když tedy zpíváš filmovou píseň, tak jsi jenom zpěvák, anebo jsi částečně i tak trošku herec a představuješ si některé ty filmové role, prožíváš tu scénu, kterou vlastně jako zpíváš i herecky?
0: No já si myslím, že tohle je klíč, teď jsi to vlastně řekl, to je klíč k tomu, jak dobře naspívat písničku, že ty vlastně musíš ten příběh, který sděluješ formou písně, vidět před očima. A nemusí to být, když je to písnička k filmu, tak nemusíš zrovna vidět ten film, ale ono stačí, když si přečteš ten text a pokusíš se vlastně v tom najít něco, co bezpečně znáš a co si v životě třeba zažil už. A s touhletou představou, opravdu konkrétní, klidně zavřít oči a mít to jako před očima jako obraz, s touhletou představou, když to začneš zpívat, tak většinou se to otiskne do té písničky.
1: Já tu píseň ještě neslyšel. Mm-hmm. Máme ji tady připravenou, dnes ji i vy uslyšíte úplně poprvé, to znamená, že všichni na tom budeme úplně stejně. Je nějaká pasáž, nějaká část toho hitu, který v létě 100% bude obrovským hitem, která tebe baví nejvíc, na kterou se máme zaměřit?
0: No, tam je takový bridge, se říká, to je vlastně je C část, která se neopakuje, která je vlastně v druhý, ve třetí třetině té písničky, když to graduje, a tam je takový jako spochybnění, takový vybočení emoční, kdy vzhledem k tomu tématu, tak se tam jako najednou mluví o takových věcech, který každý třeba jsme nikdy zažili a zažíváme a budeme to zažívat, a vlastně teď se mi to hrozně blbě popisuje, protože to je, kdybych popisoval obraz, prostě je to potřeba slyšet.
1: My si to pustíme už za pár okamžiků, já ti mezi tím jenom poděkuju za to, že jsi si našel čas a že jsi přijal pozvání sem k nám do studia Hit Rádia. Zároveň se těšíme na koncerty. Pojď ještě v rychlosti naše posluchače pozvat, kde se můžou podívat na seznam koncertů, kde ti můžou slyšet s kapelou, možná i s Looprem.
0: Jo, určitě to bude, je to na mých stránkách. Na mých stránkách v sekci koncerty. Pokud to teda aktualizuju správně všecko, po tomhle rozhovoru tam rychle domů pojedu a pokusím se to aktualizovat, ale jinak samozřejmě budeme ve Slaném s Černáckama, budeme v Olomouci, v Podštejně, v Šumperku a tak dále, tak dále.
1: Zároveň se asi dozvíte veškeré podrobnosti taky u tebe na Instagramu, na sociálních sítích.
0: Na Instagramu, na Facebooku a hlavně 15.7. pro vás všichni Colors Ostrava.
1: Nádhera. Ondřej Ruml, píseň k Vinohradům. Film Bobule je takový malý národní poklad 21. století u nás. Jsme rádi, že bude mít další a další pokračování. To nejnovější se jmenuje Bobule a Bobulky. Vyjde na začátku příštího roku a toto je poprvé v historii, co uslyšíte ústřední píseň. Ondro, ještě jednou děkuju za návštěvu.
0: Děkuju.
1: K Vinohradům.
2: Až tu někdo bude stát za 100 let a dívat se do údolí.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nedávno tahle dvojka byla u nás ve snídaní šampionů na rozhovoru a vy jste mohli slyšet i půlnoční hřích jednak ráno, no a teď půlnoční hřích ve 3:15 skoro odpoledne. Já jsem Jirka Telnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Zítra ve 12 se na vás opět těším, dáme si srdcovky, zároveň zítra probereme taky i dnešní fotbal. Od 18 hodin hraje česká fotbalová reprezentace druhý zápas na mistrovství světa. No a abyste to čekání do těch 18 hodin měli co nejpříjemnější, tak dál poslouchejte Hit Radio, protože od 15 do 18 je s vámi i naše odpolední show a i dneska mimo jiné pro vás bude mít další 2000 na tankování, když takhle řeknu jinými slovy, prostě plnou nádrž zdarma. Tady u nás na Hit Radio. Do zpráv do 15 hodiny ještě Rihanna, taky Swedish House Mafia s Johnem Martinem a já se tady ještě jednou na vás budu těšit zítra. Mějte se krásně, ahoj.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Ve Stonařově už se několik dní řeší pořádně zapáchající pomsta. Někdo tam prostě před vrata navezl dvě fůry hnoje. Tak nás zajímá, jaký vy máte sousedy.
3: No a k tomu přidáme i tipy, kam o víkendu vyrazit, rozdáme stupenky do kina a zahrajeme si taky o další plnou nádrž zdarma.
2: Tak se na vás těšíme už po 15. hodině.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na Vysočině a v Jihlavě v ulici Na Dolech před železničním přejezdem směrem z centra. Blokuje provoz nehoda, zdržíte se tam nárazově. A připomínám také, že i dnes jeden z vás získá od nás plnou nádrž zdarma. Stačí poslat dopravní hlasovku, tak přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
6: Máme 15 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Výměna ministrů se nechystá. Premiér Andrej Babiš to dnes uvedl před odletem na evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Obdobné dopisy píše prý i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Také letos budou k vidění české korunovační klenoty. Vystavené budou ve Vladislavském sále Pražského hradu od 18. do 28. září. Klíčníci je slavnostně vyzvednou z korunní komory v katedrále svatého Víta v pondělí 14. září. Následující tři dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Minimální mzda se příští rok zvedne na nejméně 24 tisíc korun z letošních 22 400 korun. Píší o tom novinky.cz. Návrh vládního nařízení připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle něj má minimální mzda v příštím roce odpovídat bezmála 45% průměrné mzdy, zatímco letos je to lehce přes 43%.
1: Fotbalový servis.
6: Fotbalový obránce David Jurásek je mimo hru. Podle serveru infotbal.cz si poranil stehenní sval a české fotbalové reprezentaci na mistrovství světa už nepomůže. 25-letý hráč Slávie vypadl z kádru jen pár hodin před druhým zápasem národního týmu na šampionátu proti Jihoafrické republice. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se dnes pokusí získat první body ve skupině A. Hrát se bude v Atlantě od 18 hodin našeho času.
0: A co počasí? No tak teploty v Jihlavě se šplhají k 26 stupňům, podobně na tom Havlíčku v Brod. Třebíč a Pelhřimov hlásí 27 a nejpříjemněji je, zdá se, na Žďársku 25 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
7: Mára a Markéta s vámi po 15. hodině zdravíme na celou Vysočinu. Já jsem se tady před chvilkou Markéty ptal, jestli doma taky sledují fotbal.
8: A říká, jo, na chvilku to tam včera zapnul a musela jsem jít pryč.
0: Měl snahu manžel, utekla jsem, ale...
7: Dneska taky utečeš.
0: Taky utečeš.
7: Bruno Mars právě teď.

0: Cold na Hit Rádiu Vysočina Katy Perry, to mi připomíná, jak jsem dneska chodil z jedné klimatizované místnosti do už celkem teplého počasí, aktuálně venku 26 stupňů, tak to bylo taky chvilku hot, pak zase cold, hot, cold.
1: To byla písnička pro tebe.
0: To byla, děkuju moc. Nicméně, asi jste slyšeli tu kauzu s fůrou hnoje ve Stonařově, tedy dvě fůry hnoje, někdo někomu navezl před vrata. Ono už je to asi týden stará záležitost, možná jste to i viděli. A mě tak jako napadlo probrat si sousedský vztahy. Už jsme dlouho neřešili.
1: Jo, to je téma, no.
0: Otázka do placu. Jakou největší naschválovinu vám někdy někdo provedl? Případně máte dobrý sousedy a mohli byste o nich napsat knihu?
1: Já se musím přiznat, že mám asi, bych řekla, dobrý sousedy. My když tam něco děláme, makáme, tak pan soused nám nosí med. Ale co jsem našla zajímavého jako před barákem nedávno, myslím, to bylo tuším minulý týden, tak jsem tam našla borce, který byl buď blázen, nebo nadměrný uživatel drog, mával rukama, prospěvoval, brebentil si tam asi 3 hodiny v kuse, tak my tam máme docela život, tam se dějou věci, to by bylo na vyprávění, možná i ve vaší ulici se děje spousta věcí.
0: Stálo jako mi za to říct, kde tedy bydlíš, aby to bylo úplně kompletní, aby jsme se mohli zasmát.
1: Brtnici.
0: Tak, ne, tam tím nechci znehodnocovat Brtnici, ale tak jak jsi o tom vyprávěla, tak je to velmi zajímavý.
1: No tam se dějou opravdu zajímavý věci.
0: Tak jako dejte vědět, jak u vás, pište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37 nebo pošlete hlasovku. Kamarád a ale Farben pro všechny sousedy. Baby,

0: jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: A my jsme rádi, že jste součástí naší dopravní hlídky, protože i dnes jednomu z vás nadělíme plnou nádrž zcela gratis, prostě dvojku pošleme na účet a tankujte, co potřebujete do svého čtyřnohého mazlíčka. No a do naší dopravní hlídky tedy hlasovku na náš WhatsApp poslal taky řidič Honza z Třebíče, tak zdravíme.
2: Zdravíme z Rádia Vysočina, na Bráfově třídě nám to opět klasicky okolo 3 hodiny stojí, řekl bych, že snad dokonce i o něco více než obvykle. No, doufám, že tím to i tady někomu pomůžu a budu moc rád, pokud by se na mě náhodou dostalo a vlastně bych měl jednu plnou nádrž zdarma, moc by mi to pomohlo při tom letním ježdění, furt se něco děje, tak budu moc rád. Zdravím.
3: No tak do Třebíče, do Bráfovy ulice asi vůbec nejezdit. Máme komplikace taky v Havlíčkově Brodě na křižovatce ulic Masarykova Ledecká. Tam se osobní auto srazilo s motorkářem, počítejte tam s kolonou. A v Jihlavě v ulici na Dolech před železničním přejezdem směrem z centra, tam i nehoda další blokuje provoz, tak opatrně.
1: Děkujeme a další info hlašte opět hlasovkou dopravní na náš WhatsApp 725 44 38 37.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: na Hit Rádiu Vysočina o 15:30. My jsme tady nakousli tu aféru ve Stonařově s hnojem, s dvojitou dávkou a tak nás napadlo probrat sousedské vztahy, jaké máte sousedy a děláte si na schvály, anebo jsou úžasní. Klidně nám pište, posílejte hlasovky na náš WhatsApp 725 44 38 37 a děkujeme, že vysíláte s námi. Radek rádě nám poslal hlasovku.
1: Tak pozor, já teď poslouchám to vaše téma a zrovna nedávno mi soused schválně zaparkoval velmi těsně u auta, jo. Až jsem 2 hodiny nemohl odjet do práce. Fakt super, no tak ho ještě jednou zdravím.
0: Hele, to nechceš prostě.
2: Tím parkováním je to taky teda hrozný asi, to bych taky měla pár příběhů.
0: Já myslím, že Ráďa to nemyslel, že je problém s parkováním. Jo, ale
2: spíš s řidičem, sousedem, jo,
0: no, no, tak stává se, Radka a souseda zdravíme. A taky Monča poslala hlasovku.
3: Ahoj, tak my naštěstí máme skvělé sousedy. Když jedeme na dovolenou, bez řečí nám zalíjí zahradu, takže super. Zdravím vás.
2: Jde, tak Monča ta si může pískat, to je totiž velká vzácnost. Tak kdo z vás si na sousedy taky nemůže stěžovat, klidně nám dejte vědět.
0: Ano, pojďme pochválit sousedy.
2: Pochválit, ano, pozitivně to pojďme vzít.
0: Každopádně těšíme se i na dnešní 18. hodinu, protože to opět otevřeme Hit Radio Classic a večerní hudební speciál nabitý hity 80., 90. a milénia a jeden takový pohodový, snad už taky vám po práci, pokud ne, ať to samozřejmě rychle utíká, posíláme právě teď. Tohle je melodie, Funchmaker už ví, to už ví, to je Chris Rea a nádherná záležitost Looking for the Summer a my už se taky koukáme na to léto, o víkendu přijde i oficiálně.
2: A ve velkém.
0: A ve velkém. Tak užívejte s námi čtvrtečního odpoledne, 18. červen.

0: co se děje na Vysočině.
1: Už si plánujete víkend? No je totiž nejvyšší čas, zítra je pátek a zítra startuje festival v Telči. Vyrazit na něj můžete do kempu Roštěnka, areál se otevře v 15 hodin a o půl páté zaspívá Kateřina Marie Tichá. V sobotu tento festák pokračuje, v neděli pak můžete vzít kolo a vyrazit na slavnostní otevření cyklostezky Brtnice, která navazuje na trasu Jihlava Raps. Na zřícenině hradu Roštěň pak bude popolední připravený doprovodný program. No a příští neděli zveme taky na dětskou neděli do Multiky na Sinestar.
2: A mraky dalších akcí a najdete je na našem webu hitradiovysočina.cz, tak si to pořádně užijte.
0: Vysočina, tady jsme doma. Dopravní hlídka Hitrádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

To voní létem. Alvaro Soler na Hitrádiu Vysočina za 7 minut 16 hodin přesně. Za chvilku další aktuální zprávy a po 16. hodině náš biják, ve kterém dnes hrajeme Olupen do kina s hudební filmovou ukázkou. No tak připravujte telefony.

0: Pokud i vy máte nějakou informaci z dopravy, pošlete nám ji hlasovkou na naše WhatsAppové číslo. Každý den odměňujeme jednoho z vás a to číslo je 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Ceny paliv na Vysočině znovu klesly. Litr benzínu se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 39,80, což je o 81 haléřů méně než před týdnem. Pod 40 korun se cena naturalu dostala po 3 měsících. Nafta v minulých 7 dnech zlevnila o více než korunu. Za litr teď řidiči dají průměrně 37 korun a 50 haléřů. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné pochybení při platbě daně z přidané hodnoty. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za daňové nedoplatky. Dnes o tom informovala finanční správa. Vlak dnes srazil člověka mezi Jihlavou a Rantířovem. Podle prvních informací, které má policie k dispozici, je zraněný. Náhradní autobusy jezdí mezi stanicemi Jihlava město a Kostelec u Jihlavy. Jde o úsek trati mezi Havlíčkovým Brodem a Jihočeským Veselým nad Lužnicí, po které jezdí i rychlíky. Vlaky mohou mít podle webu Českých drah zpoždění až 25 minut. Hokejové mistrovství světa by se v roce 2031 mělo hrát v Praze a v Brně. Pokud tedy Česko uspěje s kandidaturou na pořádání. Zaznělo to na dnešní konferenci Českého svazu ledního hokeje. Naše země vrcholnou seniorskou akci naposledy hostila v roce 2024. Zítra v tom budeme mít jasno. Na Vysočině nás totiž čeká skoro jasná i jasná obloha a teploty se vyhoupnou na 29 až 32 stupňů. V sobotu bude dokonce až 34 stupňů a v neděli 32 stupňů Celsia.
9: Hit Rádio Vysočina.
10: Hit bude Cecilkov.
11: Bude zpívat.
10: Bude hit. No a když už jsme u toho filmu, tak už za malý okamžik nabízíme další volňásek do Multikina Sinestar. Dneska to nebude hraná ukázka jako včera. Dneska je to, prosím pěkně, hudební filmová ukázka, kterou je potřeba uhádnout, z jakého filmu byla. Tak připravujte telefony, až zazní signál, volejte. Tady už David Guetta, Teddy Swims a Townsend I.

0: Biják.
1: Ano, další volňásek do multiky na Sinestar v našem Bijáku a na drátě už připravená Jarka z Uhelné Příbramy. Jarko, hezké odpoledne ještě jednou.
2: Krásné odpoledne přeju.
3: Jaro, ahoj, taky zdravím.
2: Taky zdravím.
1: Zdravíme,
2: oba.
1: Tak jsme se všichni pozdravili, to je hezký takhle na úvod, takový čestný. Uhelná Příbram na Havlíčkobrodsku nám tady kolegyně zprávařka pěkně řekla, že to je. Tak jaký jsou plány v Uhelné Příbramy na víkend, tedy Jarko, u tebe?
2: No plány, no tak doufám, že se někam pojedeme podívat. Zjistila jsem, že je nějaký festival v Chotěboře i na náměstí, takže možná i tam se podíváme a je sluníčko, tak určitě něco bude venku, anebo i posedíme pod pergolou a pijeme vínečko.
1: Hele, jak to máte daleko do Havlíčkova Brodu?
2: Tak asi 25
1: kilometrů. To je ale, co by kamenem dohodil... Co by kamenem dohodil, já na to narážím, protože tady market bude o víkendu v Havlíčkově Brodě.
3: Jo, tam je taky oslava velká na náměstí Rebel Fest, tak tam, kdybyste zamířili, tak já to tam budu provázet, tak bychom se mohli pozdravit.
2: A to je v neděli?
3: Sobotu.
1: Tak, já jsem rád, holky, že jste se domluvili. Pojďme za hudební filmovou ukázkou. Jarko, seš ready?
2: Jsem ready, Jaru, když to nevíde, tak to nevíde.
3: Proto. Jaru, hudební ukázka to bude, ale řeknu ti dobrou zprávu, Marek to zpívat nebude.
2: A tak to by bylo i tak hezké, ne?
1: Teď už je to napínavý. Zaspívat. Pojďme na to 4 sekundy právě teď.
2: No.
1: No.
3: Co to mohlo být?
1: Tak a s Jarkou to definitivně švihlo.
3: Ale dobrá nálada tam je, to je
1: ta
3: dobře.
1: Ta už nepojede ani do Havlíčkova Brodu, ani do Chotěboře.
2: No, mám to tam někde, ale prostě teď si nespomenu.
1: Někde to tam máš.
2: Jinýmu, no, prostě.
1: Já věřím, že to někde na kazetě třeba i máš.
2: Jo, určitě. No, nejde
1: no,
2: to.
1: Nejde to? Nic? Ne? Co? Ne.
3: Nikdo poblíž tam není.
1: Už nám to tady pípá.
3: Tak kdo nám tam zpíval, co?
2: No, to...
1: Tak, a je to fuč, jak se říká. Časový interval pryč. Jarko, můžeme ti prozradit mimo hru, že to byl film Snowboardáci, Dan Barta no. On My Head.
2: Přesně tak. Ale zase mám ty to perfektní na víkend, že pojedeme buď to do Chotěboře nebo Havlíčku a Brodu a to je taky dobré.
1: No takže tak jsme rádi, že
3: Jaru, obohacená, každopádně odcházíš vlastně z naší soutěže, tak to je super.
2: Přesně tak.
1: Tak děkujeme za hru, každopádně jsme rádi, že to bereš takhle sportovně a zase někdy příště. Naslyšenou, ahoj.
3: Ahoj.
2: Mějte se krásně, nashledanou, jste fajn na rádiu.
1: Děkujeme moc. Yeah. No tak dneska to bohužel velmi sympatické Jarce nevyšlo, ale zítra pokračujeme dál. Dva lupeny do multiky na Sinestar ve hře.
0: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Každý všední odpoledne rozdáváme plné nádrže zcela gratis. Stačí se stát součástí naší dopravní hlídky, tedy poslat hlasovku dopravní o tom, jak se vám jede, nebo případně kde to stojí, kde je nehoda. Na náš WhatsApp 725 44 38 37. Stejně tak učinil třeba právě teď řidič Martin.
2: Ahoj, tady řidič Martin. Dnes to jede, právě jsem dorazil do Chotěboře za Havlíčku a Brodu. Hlavně, že už je po práci. Díky, ahoj.
3: No vidíš, zrovna jsme se bavili, Chotěboře, Havlíčku, Brod. No, tak děkujeme za linku a já tady mám varování ještě z dálnice D1. Na kilometru 126 ve směru do Brna stojí porouchané auto a další odstavené na kilometru 76,5 tentokrát, ale směrem na Prahu.
1: Tak děkujeme za dopravní informace a posílejte na náš.

Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Daša a její hit Austin na Hit Rádiu Vysočina po půl páté. No a dneska 18. hodinou téměř každý muž bude u televizní obrazovky, tedy alespoň fotbalový fanda, rozhodně si to nenechá ujít, protože nás čeká další utkání české fotbalové reprezentace v rámci mistrovství světa ve fotbale.
1: Tentokrát teda, co čtu, proti Jihoafrické republice od 18 hodin a klíčový duel o postup ze skupiny, jde o všechno, takové titulky si můžeme přečíst, pánové teda budou samozřejmě fandit. Co mě ale teda zaujalo u tohoto zápasu je, že to přinese jednu takovou zajímavost a utkání totiž odřídí kompletně ženský tým rozhodčích.
0: A to bude emoční.
1: Hej, to bude mazec. To se možná budu i dívat.
0: To bude hodně emoční, teda hodně si myslím jako náročný. Možná třeba i pro ty fotbalisty, ale věřím tomu, že jako profíci už jsou na to i zvyklí. Jo.
1: Já teda neznám, jako jestli to takhle jako chodí, že tam jsou ty ženský, ty rozhodčí, jestli je to běžná věc, už asi v téhle době jo, že jo.
0: Tak já si myslím, že jo.
1: Ale kompletně, že to bude celý v ženský režii, to mě na tom docela baví.
0: No, já se právě z toho důvodu na to moc těším. Já fotbalový jako specialista nejsem, ani ne velký fanda. Ale že holky to takhle budou jako pískat
1: a ještě
0: hrajeme s jarem.
1: No, jsme mohli teďkom nalákat pár nových fanoušků.
0: Hrajeme s jarem, takže tam rozhodně to nebude mastný.
1: No to já vůbec nevím, co tím chci říct, ale...
0: Tak ono to dojde.
1: Jo, doteče mi to tam.
0: Jo.
1: Tak já dám vědět, až to přijde.
0: Ray Dalton a nebo jsou Asylum na Hit Rádiu Vysočina. To posíláme právě teď. S jarem.
1: Jo, jar, jakože to bude klouzat.

0: Ray Dalton na Hit Rádiu Vysočina 16 hodin 40 minut. K tomu, kdo ví, třeba jednou Ray Dalton taky zavítá na jihlavský letňák a bude součástí Vysočina Festu, bylo by to moc pěkný, ale i aktuální Vysočina Fest rok 2026, ten line-up je neskutečně nabitý a už se na ní moc těšíme. 2. až 4. července Činasky, Miraj, Ben Cristoal, Divokej byl, MiG 21, Krhut a Kozub, Stein 27, Sofia Mečmeč a tak dále a tak dále. Mrkněte na vysočinafest.cz. No a pokud byste chtěli vyrazit zcela gratis, tak lupeny rozdáváme tento týden u Jirky Pelnáře mezi 12. a 15. hodinou a příští týden budeme rozdávat tady my s Markem.
1: Nadělovat. Já jenom připomenu, ve čtvrtek se areál otevře v 16 hodin, tak se tam můžete jít na to pěkně nastartovat a rádi vás uvítáme taky u Hit Rádia Vysočina stage.
0: No, ne, to až za 14 dní.
1: No, tak si počkáme ještě chvilku.
0: Jo, 2. až 4. července. Těšíme se na to.
2: Vše pro vaši grilovačku.

0: Kvalitního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Závratné megaslevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete

0: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Madonna, Hit Hang Up na Hit Rádiu Vysočina za 8 minut přesně 17 hodin. Blíží se nám další aktuální zprávy. Taky mrkneme a zkontrolujeme, jak nám to jezdí na silnicích po Vysočině. No a do té celé další hity. Imagine Dragons nebo...

0: Imagine Dragons na Hitrádiu Vysočina před 17. hodinou, za malý okamžik zprávy a teď Zuzka přibíhá, má aktuální informace z cest po Vysočině.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Havárii máme hlášenou ze Žďáru nad Sázavou. V ulici Novoměstská se srazilo auto a motorkář. Místo dopravní nehody je průjezdné jedním pruhem. A ještě mrkneme na D1. Na kilometru 79 na Brno stojí porouchané osobní vozidlo, stejně jako na kilometru 126 také na Brno. A nezapomeňte, že každý den odměňujeme jednoho z vás, pokud nám tedy pošlete nějakou informaci z dopravy, a to na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny. Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Na Vysočině dnes hygienici vydali zákaz koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda s velkým množstvím sinic a chlorofilu je nebezpečná pro lidské zdraví. Nevhodný ke koupání je Domanický rybník na Žďársku. Nižší kvalitu vody před letní sezónou mají nádrže Sedlice a Dalešice. Po koupání by se měli lidé osprchovat. Čas, který denně strávíme na sociálních sítích, se letos snížil o 6 minut na 137 minut, tedy stále je to přes 2 a čtvrt hodiny. Neznamená to ale, že by Češi sítě opouštěli. Spíše je používají úsporněji, otevírají je jako každodenní rutinu, ale méně aktivně na ně hledají nebo komentují. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu. Máme novou ochránkyni lidských práv. Stala se jí dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská, která dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka. Jeho 6leté funkční období skončilo letos v únoru. Naši fotbalisté dnes budou na mistrovství světa součástí Mezinárodního dne boje proti nenávistným projevům. Na ty budou, hlavně v online prostoru, upozorňovat mužstva před zápasy speciálními vlajkami. Budou na nich nápisy, a teď cituji, hrajeme společně, postavíme se nenávisti. Připomenu, že nároďák už za hodinu nastoupí v Americe proti Jihoafrické republice. Od zítřka se začne na Vysočině ještě více oteplovat, bude totiž až 32 stupňů a k tomu slunečno. V sobotu pak bude ještě větší horko, naměříme až 34 a v neděli 32 stupňů. A také se musíme připravit na přeháňky a bouřky.
2: Hit Rádio Vysočina.
0: Tak zase děkujeme za zprávy a my pokračujeme dál, za chvilku zavýletíme do Humpolce, tady už jsou kvíni.

Joe na Hit Rádiu Vysočina, 17:08. K tomu máte pocit, že už je doba, že vás nemá co překvapit, že vlastně takových těch i třeba malých radostí je čím dál tím méně. Tak pozor, mě jedna malá vlastně radost udělala obrovskou radost. Jedna radost v Humpolci, tam otevřeli, zprovoznili, prosím pěkně, Špekáčkomat. Možná už jste viděli, slyšeli. A to je za mě teda jako topovka. Samoobslužný automat, něco podobného jako na bagety, ale padají z toho špekáčky. Jo, klobásy, utopence, paštiky nebo vepřové maso ve skle. Hele, super nápad, jako cením. Vedle bych dal ještě třeba na pečivo, hořčici a ošťurák, ten nějak vyrobíme. A bylo by to fakt jako kompletní, ale i takhle klobouček, jako super. Ella Henderson a Rudimental za tenhle skvělý nápad.

0: od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
1: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A pozor, na trhu je nové mléko.
3: Ale?
2: Švábí mléko.
3: Ne.
2: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
3: Počkej, ne.

0: ne.
1: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo, žena křičí, miláčko, v kuchyni je šváb a ty, megodrahá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Vlnovka energie do čtvrtečního odpoledne, Avril Lavigne na Hit Rádiu Vysočina. No a už zítra touhle dobou si budeme užívat jen a pouze letní hity, protože zítra, tedy v pátek po 15. hodině, odstartujeme Summer Party na Hit Rádiu Vysočina a budeme si hrát ty největší letní hity za posledních 30 let až do nedělního večera. Ono o víkendu taky slunovrat, oficiálně přivítáme to léto, no prostě bude to ve velkým stylu. Takže budou hity jako Lucenzo Donomar, Lowbega, Luna, Laskečap a nebo teď si dáme jednu takovou ochutnávku z Itálie, takový taneční projekt, skupina, která si říkala Plejáda hity a jejich fenomenální hit The Summer is Magic. A prostě léto má svoje kouzlo, ne že ne. Tak pojďme se na to navnadit. A zítra touhle dobou už ve velkém stylu. The Summer.

0: without you.
1: Luis Capaldi na Hit Rádiu Vysočina před 17:45, dneska 18. června v kalendáři, čtvrtek, a svátek slaví Milan. Tak všem Milanům na Vysočině přejeme jen to nejlepší, konkrétně jich máme 5918 a našemu Mílovi Řezničkovi dvojnásobně, jen to nej. Zítra tady s Mílou zase společně po 15. hodině odstartujeme ten víkend a taky summer party. No tak Mílo, jen to nej, vám pánové taky, a posíláme Mílům další hity. Shausa nebo Lady Gaga.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

tohle už taky voní létem. Šaus na Hit Rádiu Vysočina, Marek Grande se loučí zítra ve 3 odpo. S Milanem odstartujeme víkend a taky vlastně léto. Summer party. Tady už Miraj. Ahoj. Život plyne dál.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a připomínáme D1 na 79. kilometru směrem na Brno, stojí porouchaný osobní auto, tak tam projíždějte s opatrností. Jinak přejeme šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko má novou ochránkyni lidských práv, stala se jí dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská. Dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka, jeho 6leté funkční období skončilo v únoru. V úřadu ale setrvával až do složení slibu své nástupkyně. Pražští zastupitelé s okamžitou platností odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa. Důvodem je jeho kauza nepřiznaných bytů. Do čela výboru byl zvolen další zastupitel hnutí ANO Jan Hušbauer.
4: Zvolení do čela kontrolního výboru vnímám jako přechodné řešení, než kolega Ondřej Prokop bude mít možnost se vyjádřit k těmto mediálním nařčením.
3: Prokop se z dnešního jednání omluvil, kauzu chce vysvětlovat zítra na samostatné tiskové konferenci. Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi odumřel. Podle britských odborníků stromu starému 1200 let na jaře poprvé nevyrašily nové listy. Velký památný dub, za kterým se vypravovaly tisíce turistů, patřil k největším dubům ve Velké Británii. Naši fotbalisté v těchto chvílích vstupují do druhého zápasu ve své skupině na světovém šampionátu. Jejich soupeřem je Jihoafrická republika. Duel bude řídit trojice amerických sudích v čele s Tori Pensovou. Duel na mistrovství světa mužů bude rozhodovat jako teprve druhá žena v historii.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Zítra vstoupí v platnost výstraha před vysokými nebo velmi vysokými teplotami. Bude jasno nebo skoro jasno, ráno 19 až 15 stupňů, no a pátek slunečný a parný. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě nepatrně chladněji. Na horách se čekají bouřky, slabý proměnlivý vítr.
5: 18. hodina odbyla, hladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti a dnes pochopitelně i s fotbalovým info.

Tohle je hodina pohodu muzika, Diana Ross, Upside Down, single, kterým jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia, a to až do 21. hodiny. Taky pro vás sledujeme dění na zelené ploše. Česká republika právě teď v rámci mistrovství světa ve fotbale bojuje proti Jihoafrické republice a hned na startu máme dobré zprávy, protože se podařilo skorovat. Takže aktuální stav pro Českou republiku 1-0. Tak držíme dál palce naší reprezentaci a taky vám dál hrajeme ty nejlepší hity. Gareth Gates.

Tohle dobře znáte, Real to Real, I Like to Move It. Znáte to zejména z poslední doby díky animáku Madagaskar, kde se tahle písnička objevila, byť v jiné verzi. Každopádně my jsme si zahráli originál z roku 1993. I Like to Move It je možná hymna, kterou bychom mohli dnes pustit právě našim fotbalistům, kterým to ale zatím jde. Bojujeme jako lvi, jako ti lvi, které máme na reprezentačním dresu. 1-0 aktuální stav na hřišti proti Jihoafrické republice. V rámci mistrovství světa, kam se Česká republika kvalifikovala po dlouhých 20 letech. My se vracíme 20 let, 30 let zpátky v čase, je to úplně jedno, 80, 90, hity milénia. A to pro vás máme tady na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. Buggles, Richard Miller nebo Jessica Folker, to jsou interpreti do příštích minut.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

taky hodně nostalgická byla tahle písnička Richarda Millera. Jo, Nina Ricci. Tak tu jsme hráli právě teď na Hit Radio. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, tohle byla vzpomínka na rok 2000, když Richard Miller vydal desku s názvem A hosté. Na té desce se opravdu objevila celá řada hostů, taky řada textařů a jiných hudebních skladatelů se podílela právě na jednotlivých písních pro Richarda Millera. Některé jsou psané v češtině, některé ve slovenštině. Jamiroquai připravení dál, Cosmic Girl, to je hit, který vám pošleme právě teď. No a za chvilku i lekce francouzštiny, Francegal, Ela Ela, tak i to pro vás máme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém až do 21. hodiny večerní hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Tak užívejte čtvrtek s datem 18. června.

Tohle je slibovaná lekce francouzštiny, France Gall, Ela, Ela, Ela. Hudební speciál Hit Radio Classic je v plném proudu. Hrajeme to nejlepší z minulosti. To, co nabízí náš hudební archiv. No a k tomu sledujeme taky dění na zelené ploše. Dnes česká reprezentace nastoupila proti Jihoafrické republice v Atlantě na mistrovství světa, kde aktuálně je stále ve vedení 1-0 a od konce prvního poločasu nás dělí už jenom malé okamžiky. Malé okamžiky nás dělí taky od dalších hitů Various Artists, Perfect Day, taky Sydney Youngblood do konce hodiny, anebo tady Janek Ledecký. Na ptáky jsme krátký, to je velká klasika, řízneme do kytar. V příštích minutách na Hit Rádiu.

0: turn to dust, all that I adore.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tohle je česká retro rokotéka. Janek Ledecký, Na ptáky jsme krátký. Hitovka, kterou jsme slibovali v rámci dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Věc, která nás dovedla až k 19. večerní. A my vám přejeme hezký čtvrtek.

Dává Susan Vega, tohle je Luka. Písnička, kterou dobře z éteru Hit Rádia znáte. A kterou jsme připomněli taky v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který vám servírujeme až do 21. večerní. Taky pro vás sledujeme fotbalové mistrovství světa, protože dnes se česká reprezentace postavila Jihoafrické republice a už nám začala druhá půle. Dokonce už měli Češi další dvě fantastické šance zakončit do té správné branky. Nakonec se nezadařilo, ale bylo to jenom kousíček. Aktuální stav v náš prospěch zůstává 1-0. To jsou dobré zprávy a budeme doufat, že budou nakonec ještě lepší. Doufám, že dobrou zprávou je i to, že Bryan Adams se chystá do České republiky. Pokud to chcete slyšet naživo, šanci budete mít v prosinci v Praze. No ale pokud čekat nechcete, tak nemusíte, protože Bryan Adams, my pro vás na Hit Radio máme hned teď. S ním Rod Stewart, taky Sting a písnička All for Love, velká romantika.

Takhle fantasticky si užíváme čtvrteční večer. Tohle je vyloženě party věc, Celebrate Aula. Říká se, že čtvrtek je malý pátek, tak to se takhle při večeru určitě hodí. Možná už se těšíte na ten pátek, konec pracovního týdne, nadcházející víkend, tak doufám, že pro vás bude hlavně volný a pohodový. Hodně pohodová je Madonna a písnička Hollywood, tu pro vás máme připravenou. I takhle bude pokračovat hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás nachystané taky buty, Mám jednu ruku dlouhou, anebo Billy Idol se přihlásí o slovo. Hot in the City. Tak i to vám budeme hrát. Už za pár okamžiků tady na Hit Radio.

Na výlet do hollywoodských kopců nás teď vzala Madonna. Tohle je slibovaná záležitost, písnička Hollywood. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia, hrajeme až do 21. večerní. Ani tuhle hudební vzpomínku jsme nemohli opomenout. Sledujeme pro vás taky fotbalové utkání. Česká reprezentace se postavila Jihoafrické republice, hraje se v Atlantě na mistrovství světa. Aktuální stav v náš prospěch 1-0, 75. minuta utkání a teď je velmi napínavá situace před českou brankou, protože Jihoafrická republika vstřílí pokutový kop, ale naštěstí se nevydařilo. Takže to jsou dobré zprávy. A dobrá je taky hudba, kterou pro vás máme do dalších minut. Yes, Owner of Lonely Heart, anebo Sound Lovers. To jsou oni, to určitě dobře znáte. Runaway se jmenuje písnička, kterou teď posíláme mezi vás.

tohle slibovaná muzika, skupina Yes, Owner of a Lonely Heart, ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Takhle parádně to rozjedeme už za pár okamžiků. Jsou to Captain Move, Give It Up. Parádní party věc, která vám taky rozproudí krev v žilách tyto čtvrteční večeru. Který teď nepřináší úplně dobré zprávy, pokud se tedy přesuneme do Atlanty. Protože Jihoafrické republice se právě v tento moment podařilo srovnat. Takže aktuálně na zelené ploše remíza 1-1 v utkání s českou reprezentací na mistrovství světa.

Master Boy. Legendární partička, které jsme taky dali prostor ve vysílání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Máme ho pro vás každý všední večer mezi 18. a 21. hodinou. Vy se takhle hezky vracíme zpátky v čase a připomínáme to nejlepší z našeho hudebního archivu.

hudební projekt Era a singlovka Ameno. Dohrává 10 minut po 20. Tak doufám, že vám udělala radost. Na zelené ploše je dobojováno, mistrovství světa dnes pokračovalo utkáním mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou, no a nakonec je to vyrovnaný výsledek, 1-1, tak to je ten finální stav, kterým už nikdo nic neudělá. Tak to Češi zkusí na potřetí, příště to bude ale hodně těžké, v Mexiku proti Mexiku. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, Kelly's Track Me nebo Darude Sandstorm, to jsou další hity, které pro vás máme.

Každopádně stihli několik velmi zásadních hitů. A mezi nimi taky singlovka Freaky Time, kterou už za chvilku tady na Hit Rádiu uslyšíte v kompletním znění. A že jste to vy, přidáme třeba taky skupinu Toto a hitovku Afrika.

Tohle byly fantastické Shakespeare Sisters. Mimochodem, nejsou to sestry, jen mají ten název, dokonce ani nejsou stejné národnosti. Jedna je Američanka a druhá Britka. My jsme si od nich připomněli singlovku z roku 1992, Hello, Turn Your Radio On. Ta se mimochodem objevila na desce Harmony Yours, což byla věc, která získala řadu ocenění a dokonce se dvakrát stala platinovým albem. Pokračujeme dál v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Teď zase přidáme do tempa partička Alcazar, This is the world we live in. Tak si to užijte.

0: Tohle je legendární skupina Journey a fantastická věc Don't Stop Believin'. To jsme rádi připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který posloucháte právě teď. Saša se cítí tak, jak vy určitě nemusíte. I feel lonely. Zpívá ve své písni, kterou pro vás máme taky připravenou. Do konce hodiny stihneme dát prostor třeba i domácí muzice. Anaka, zavírám oči. I to pro vás se budeme mít v příštích minutách tady na Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us, tak to je krásná věc, která nás dovedla až k 21. večerní a to znamená, že taky ke konci dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Více nám do toho dnešního vydání nevejde, ale nemusíte zoufat, protože zítra pro vás budeme mít opět Hit Radio Classic, opět úderem 18. hodiny vám začneme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Marquez, Sunfelt, Vance Joy, Damiano David, to jsou interpreti do příštích minut tady na Hit Radio, tak užívejte čtvrteční večer. Hit Radio.

Lover Over Me na Hitrádiu zpíval Dermot Kennedy. Určitě znáte ty momenty, kdy tak nějak potřebujete prokrastinovat a jen tak si projíždíte sociální sítě. Na těch hledáme hlavně zábavu a když to ještě spojíme s produkty, které se nám do života hodí, je to výhra. Shopino.net, dvojka na trhu s IT a elektronikou, změnila design a komunikaci. Nově na sociálních sítích a v raných scénách budou vystupovat zakladatel firmy Robert Novotný spolu s obchodním ředitelem. Dvojice doplní tradičního maskota míru, takže ještě více zábavy a skvělého obsahu. Na to se těšíme. Stejně jako na další hity, které vám

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.